Tak tohle byla další hezká česká písnička na rádiu Blaník. Zdraví vás Vlasta Suk a vítám vás v novém dni. Máme neděli 31. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Kamila. Je taky světový den bez tabáku a světový den papoušků. 56. narozeniny slaví česká herečka a dabérka Dana Černá a 26. česká biatlonistka Tereza Voborníková. A pojďme ještě do minulosti, do roku 1911, přesně před 115 lety, byla na vodu spuštěna tehdejší největší loď světa, Titanic.

0: počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná a teploty se pohybují mezi 13 až 8 stupni. Přes den bude zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, přechodně i zataženo. V Čechách se vyskytnou lokální přehánky, místy i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku by pršet nemělo. V odpoledních maximech naměříme 24 až 28, na jihozápadě Čech 22 a na horách kolem 18 stupňů.
2: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuj se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz

0: Blaník, počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná a teploty se pohybují mezi 13 až 8 stupni. Přes den bude zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, přechodně i zataženo. V Čechách se vyskytnou lokální přehánky, místy i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku by pršet nemělo. V odpoledních maximech naměříme 24 až 28, na jihozápadě Čech 22 a na horách kolem 18 stupňů.

0: dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Stále posloucháte noční vysílání Blaníku s Vlastou Sukem. Dnes je neděle 31. května, zítra první pondělí v měsíci, hezky to vyšlo 1. června a Blaník vám bude hrát jenom hezky česky. Ano, celý den samé krásné české písničky, které máte rádi, navíc ty nejhezčí od 60. let do současnosti. Takže určitě si zítřejší den nenechte ujít a zpívejte si s námi všechny hezké české, které znáte a které jste už možná dlouho neslyšeli. Bude to paráda.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: neočekávané události. Rádio
1: Přeji vám hezké brzké ráno nebo příjemné usínání. Máme neděli 31. května, svátek má Kamila, je také Světový den bez tabáku a já mám pro vás připravený stručný přehled očekávaných událostí. V psychiatrické nemocnici v pražských Bohnicích od 11:30 pokračuje v

Čtvrtým dnem pokračuje 66. ročník Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Na programu je například veřejná dražba filmových klapek, festivalový půlmaraton nebo speciální projekce filmu Pane, vy jste vdova k výročí Miloše Macourka s účastí herečky Ivy Janžurové. Čeští fotbalisté dnes nastoupí k předposlednímu utkání před mistrovstvím světa. V Praze na Letné přivítají v přípravě Kosovo. Zápas začne ve 4 hodiny odpoledne. Tolik očekávané události. Krásný poslední májový den vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník.

0: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
1: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Karireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Karireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda, Střince. Více na karireal.cz.

0: skupina Žlutý pes, každý už ojí krátce před 6 hodinou. Vlastasuk vás všechny zdraví, přeji krásné nedělní ráno, za chvíli zprávy s Radkem Barkmanem, no a budeme pohodově hrát na rozjezd dobrého rána s Sagan Toffy. A v příští hodině taky Viktor Sodoma. A nebo Tereza Kendlová. I v neděli 31. května hrajeme hezky česky. Za 3 minuty bude 6.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnes čekáme většinou polojasno, na severovýchodě teď ještě po ránu i zataženo a během dne od jihozápadu oblačnosti bude přibývat postupně s přeháňkami a bouřkami. Na jihozápadě i srážky četnější, naopak na východě až večer s malou pravděpodobností a teploty okolo 26 v tisíce metrech kolem 19 stupňů. Rádio Blaník.
2: Písničky, na kterých jsme byli.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce. Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Do Čech dorazily první bouřky. Vratislav bude investovat do budovy lázní. Češi vyzvou přípravy na světový šampionát Kosovo. Pěkné ráno přeje Radek Barkman. Do Čech dorazily první bouřky. Výstraha před nimi platí také v neděli. Bouřky může doprovázet také krupobytí, případně přívalové deště. Stejně tak i vítr přesahující rychlost 70 km za hodinu. Dnes od 12 hodin do půlnoci se výstraha před bouřkami rozšíří také na území Středočeského kraje, Ústeckého kraje nebo Vysočiny. Včera už udeřily bouřky na jihozápadě Čech. Hlavní termíny pro podání daňového přiznání jsou za námi. Pro mnoho lidí ale administrativní starosti nekončí. Pomalu totiž zjišťují, že v podání udělali chybu nebo zapomněli na některou ze slev. Jak se v takové situaci zachovat, poradí Jana Jáčová za UOL účetnictví.
3: Pokud člověk zjistí chybu krátce po podání a stále běží řádný termín, může podat opravné přiznání. Po uplynutí termínu už přichází na řadu dodatečné přiznání, které slouží k opravě chyb zjištěných později. V řadě případů přitom nejde o dramatický problém. Naopak, může být výhodné chybu aktivně opravit dříve, než ji objeví finanční úřad.
2: Často se totiž jedná jen o drobné nepřesnosti, které je možné jednoduše napravit. Obec Vratislav se chystá postupně obnovit budovu bývalých lázní. Ty se nachází v barokním areálu kostela svatého Mikuláše. Historický objekt tu čekají práce za zhruba 2 miliony korun. V budoucnu zde vzniknou pokoje pro hosty, stejně jako kavárna. V kostele jsou navíc hotoveny dřevěné sochy žáky Matyáše Brauna. Na české fotbalisty čeká předposlední přípravný zápas před mistrovstvím světa ve fotbale. V Praze na Letné vyzvou Kosovo a poté hlavní trenér národního týmu Miroslav Koubek opět zúží nominaci o další tři hráče. Proto chce v dnešním utkání hlavně nasadit ty fotbalisty, kteří jsou na hraně nominace. Tým hned po zápase zamíří do New Jersey, kde 4. června odehraje poslední přípravný zápas s Guatemalou. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
4: Odbyla 6. hodina a teď už startuje nedělní dobré ráno.
0: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
4: A já vás vítám u poslechu, za chvíli pro vás třeba Činasky a Tabáček a taky Viktor Sodoma, Žárlivý kakadu. A já vám prozradím, co mají dnes 31. května tyhle dvě písničky společného. Tak poslouchejte Blaník a užívejte krásný start nedělního rána.
1: Posloucháte Dobré ráno, Rádia Blaník.

Kapela Činasky, písnička Tabáček, 12 minut po 6. hodině, přeji dobré ráno. Máme neděli 31. května a Činasky a Tabáček jsme si nehráli náhodou. Dnes je totiž světový den bez tabáku. Pokud tedy někdo z vás přemýšlí, že by přestal kouřit, tak právě dnešek je ideálním dnem na začátek takového předsevzetí. Co říkáte? Jinak dnes slaví svátek Kamila, přejeme všechno nejlepší. 56. narozeniny má česká herečka dabérka Dana Černá a 26. česká biatlonistka Tereza Vavorníková. No a slíbil jsem vám, že vám prozradím, co mají společného právě dnes 31. května písničky od Činasky Tabáček a taky od Viktora Sodomy Žárlivý kakadu. Tak Činasky Tabáček, to už jsme si vysvětlili, je světový den bez tabáku, ale dnes je taky světový den papoušků. No a když jsme u těch chytrých ptáků, tak se říká, že nejchytřejší ptáci žijící v Česku jsou vrány a kavky. No a samozřejmě papoušky máme taky rádi. Tak si teď jednoho dáme. Tady je Žárlivý kakadu a já vám přeji hezkou neděli.

0: před týdnem, tomu bylo 16 let, co nás Petr Muk opustil. A teď jsme si ho hráli na Blaníku. Já doufám, že písnička Láska tě svoutá potěšila, stejně jako potěší dalším za chvíli. Dáme si třeba Abu nebo Terezu Karnlovou Diamanty. 6 minut před půl sedmou, to je aktuální čas. No a teď by mě zajímalo, do jakého rána se probouzíte. Jak to u vás vypadá s počasím? Máte sluníčko? Anebo je zataženo? A schyluje se k dešti. Klidně mi to dejte vědět, buď můžete zavolat na 800 109 109, popřípadě napište SMS na 603 118 118.
1: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Kopen.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
6: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: za námi legendární ABBA a před námi další pohodovky. Už za okamžik Turbo a nebo Lucie Bílá.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma?
0: Ano, to jsem se ptal, jak to u vás vypadá s počasím poslední nedělní květnové ráno. Tak třeba tahle SMS-ka u nás 13 stupňů, polojasno, ale sluníčko už vstává. Včera jste měli, slavili jste narozky vy, dneska je mám já. Tak všechno nejlepší přeje Milena Vodňany, Jižní Čechy. Tak Milenko, taky od nás letní přání všeho nejlepšího. Užijte si dnešní narozeninový den. Brno, Židenice, 14 stupňů, oblačno, pěkný den přeje Jura. Máme tady SMS-ku Stanovaldu, 9 stupňů, podmračeno, slabý vítr, klidnou neděli přeje Marta, taky děkujeme. Krásné nedělní ráno vám všem z Milína, u nás máme oblačno, zatím je klidno a na teploměru 15 stupňů. Čekáme déšť, marně, snad dnes zaprší Jitka. Dobré ráno ve Všetatech, oblačno, klidno a je 12 stupňů, hezkou neděli přeje Hanka. Tak SMS-ek, které jsem vybral všem, teď telefonáty, dobré ráno přeji.
2: Hezkou neděli, tady je Marek Sobce, kdy je u Znojma, u nás máme 13 stupňů po ránu a odpoledne má být až 28, zataženo není, ale sluníčko.
3: Krásné, dobré ráno, Blaníčku, tady posluchač Pepa Svetín, u nás máme momentálně 12 stupňů, máme zataženou oblohu po včerejším dešti.
0: Tak já děkuju, a teď už slíbená skupina Turbo krásným dívkám.

0: Jo, Lucie Bílá má ráda život, má ráda Blaník a má ráda oslavu našich narozenin.
1: To nejlepší z Konopiště na rádiu Blaník.
0: Včera to byla paráda, ano, na Konopišti Blaník slavil 27. narozeniny. Kromě Lucie Bílé si své vystoupení užila i Helena Vondráčková a ta si nemohla vynachválit nejenom počasí, ale celkově tu atmosféru s vámi, milí posluchači.
2: Počasí nesklamalo, bylo to opravdu sluný, nádherný a hlavně prostě lidi byli... Bylo vidět, že jsou v očekávání, že přijdu, což mě moc potěšilo. Nechtěli mě ani pustit domů, prostě atmosféra byla skvělá. Zpívali se mnou, mávali rukama, tančili. Tak já myslím, že jsme si to užili navzájem.
0: No ano, musím potvrdit, že skutečně jo. A my už pro vás chystáme na příští víkend takové velké ohlédnutí za tou naší oslavou. Uslyšíte rozhovory se všemi interprety, reakce posluchačů, poslechneme si, jak to našim hvězdám znělo naživo přímo na Konopišti. A taky se zaměříme na naše mobilní studio, protože, jak jistě víte, včera jsme z Konopiště vysílali a opravdu mnohdy jsme se zasmáli, přivítali jsme spoustu vzácných hostů, interpretů, i vás, milí posluchači. Takže tohle všechno, hromadu vzpomínek, emoce, autentické atmosféry, jedinečné oslavy na břehu Konopišťského rybníka už pro vás chystáme a příští víkend si to všechno pustíme a užijeme ještě jednou. Takže určitě poslouchejte, jak říkám, za mě neskutečná paráda, srdeční záležitost Konopiště, to je zkrátka nejlepší koncert roku, já to říkám vždycky. Tak příští víkend si to společně připomeneme.
1: To nejlepší z Konopiště na rádiu Blaník.
0: Za minutu tu bude 6:45 do celé třeba Michal Prokop, Framus 5, Kolej, Yesterday a taky Petra Zámečníková s Jiřím Stanadem. Lítáme v tom. Dobré ráno.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi.
1: Nejvyšší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky.
3: Každý den v našem vysílání.
1: Fandíme hokej.
3: Mistrovství světa
1: na rádiu Blaník.
4: Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: České rádio.

0: Petra Zámečníková, Jiří Strnad, další krásná písnička pro vás, Lítáme v tom. Posloucháte nedělní dobré ráno na Blaníku, za chvíli zprávy, počasí a taky kabáti, dáme šamana. Po 7. hodině zaspívá i Marek Ztracený. Tak se nezup, že jsem takovej vůl. A nebo Superstar z roku 2009. My taky nekončíme, naopak dál pokračujeme a hrajeme hezky česky. Za 4 minuty bude 7.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnes čekáme většinou polojasno, na severovýchodě teď po ránu i zataženo. Během dne od jihozápadu bude přibývat další oblačnost, postupně se přidají přehánky a někde i bousky. Na jihozápadě můžou být i srážky četnější, naopak na východě tady až večer a s malou pravděpodobností. Teploty dnes 24 až 29 v tisíci metrech na horách okolo 19 stupňů.
2: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OKPaliva.cz.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Go, go, go, gorila.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Novým předsedou komunistů se stal Roun. Řidiči se opět musí připravit na dopravní komplikace. Tenista Menčík vyzve v Paříži Rubljova. Pěkné ráno přeje Radek Barkman. Novým předsedou KSČM se stal dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Na uzavřeném sjezdu v pražském Top Hotelu porazil místopředsedu strany Milana Krajču. Dosavadní šéfka strany Kateřina Konečná se už o post čele neucházela. Roun na sjezdu obdržel od delegátů celkem 94 hlasů, Krajča 82. Komunisté vypadli ze sněmovny už při volbách v roce 2021. Řidiči se také v létě musí připravit na dopravní komplikace. V létě by například měl začít opravy přes 13 km dlouhého úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou. Řidiči při nich budou muset jezdit zúženými pruhy a také nižší rychlostí. Komplikace kvůli přestavbě mimoúrovňové křižovatky Aviatická čekají také na řidiče na dálnici D7. Máchovo jezero v Doxech se před sezónou mění. Na hlavní pláži budou dvě nová dětská hřiště a přibude také workoutové hřiště. Co dalšího je v plánu, to ví ředitel technických služeb Martin Oumrt.
8: A zároveň se na vstupu osadili samoslužné kiosky a na hlavní pláži bude instalována velká půjčovna lehátek a slunečníků. Cena vstupného bude zvýšena u dospělé osoby o 20 korun z 80 na 100 a u polovičního ze 40 na 50.
7: Cena vstupného se zvyšuje po 4 letech, a to z důvodu stoupajících nákladů. Český tenista Jakub Menčík dnes odehraje utkání 4. kola dvouhry na French Open. O místenku ve čtvrtfinále se česká dvojka poměří s ruským soupeřem Andrejem Rubljovem. Menčík se do osmifinále Grand Slamu dostal podruhé v kariéře. S Rubljovem má před startem nedělní bitvy pozitivní bilanci 2-0 na zápasy. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
0: Teď je přesně 7 hodin a pokračuje nedělní dobré ráno.
1: Stasuk.
6: Na rádiu Blaník.
0: A pohodové ráno vám přeji od mikrofonu i já. Doufám, že máte krásný den. Leckde ještě svítí sluníčko, tak si to užijte dál. Z písniček třeba Miraj nebo skupina Kabát Šaman v tuto chvíli. No za okamžik rozebereme i počasí. Spojíme se s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak krásný celý den vám přeji.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník.

0: Mirá je písnička Tenkrát 10 minut po 7 hodině u nás na Blaníku.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Slíbil jsem, že si řekneme něco o počasí, tak to plním. Ve vysílání s námi meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Vojtěch Humlauf. Dobré ráno, přeji.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Jak to vypadá venku aktuálně?
2: Tak od západu nám postupně přibývá oblačnost, zatím ale bez srážek. Teploty vzduchu během noci klesly nejčastěji k 15 až 10 stupňům Celsia, v údolích i k hodnotám kolem 8 stupňů. Až k nule se ojediněle ochladilo na Šumavě a v Krušných horách.
0: A jak by to mělo vypadat dnes na obloze?
2: Tak dnes od západu bude nadále oblačnosti přibývat a postupně se přidají přeháňky a bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ Moravy a do Slezska dorazí až večer, a to ještě s menší pravděpodobností. Bouřky mohou být dnes i silné, doprovázené zejména nárazy větru i kolem 70 km hodině, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a také menšími kroupami. Před nimi platí také výstraha a tu ještě budeme během dneška upřesňovat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 24 a 29 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů.
0: Tak moc děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji vám též, mějte se krásně, naspa.
0: Tak a před námi už další pohodové písničky. Hezky česky, Marek Ztracený už za okamžik, tak se nezlob. No a teď nám zaspívá...
3: Hi, this is Chris Norman, and I want to say good morning to all the listeners of Radio Blanik. Good morning, everybody. Have a nice day.

0: Tak to byl skvělý hlas Briana Adamse, Please Forgive Me. Za 6 minut bude 7:30, na Blaníku jsme si vychutnali další pohodovou písničku. Jinak Brian Adams je nejenom úžasný zpěvák, ale taky skladatel, producent a fotograf. A navíc hraje na kytaru, na baskytaru, harmoniku a klávesy. Tak, já doufám, že jste si užili tuhle píseň. Za chvíli opět hezky česky dáme Tomáše Kluse s písničkou Dokola a taky zaspívá Marie Rotrová. Za 5 minut bude 7:30, dobré ráno přeji.
1: Na Blaníku oslavíme Den dětí česky.
2: Hezky česky.
1: Celé první červnové pondělí budeme hrát pouze a jen české písničky.
2: A v kytarovém ránu nám navíc živě zaspívá hvězda konopiště Petr Kolář.
1: České pondělí
2: už zítra
1: na rádiu Blaník. Rok se s rokem sešel.
2: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi.
2: A začínáme v Havířově.
1: V pátek 12. června.
2: Dorazí i Janek Ledecký.
1: Olga Lunová.
2: Petr Kolář.

0: Těšíme se na vás odpoledne o 16:30 na náměstí Republiky.
1: A vstupné se samozřejmě neplatí.
0: Tak přijďte 12. června do Havířova.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najednou je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
5: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
1: Pohodové české.

0: tě dokola.
1: Tomáš Klus, vytáčím tě dokola. Tady na Blaníku 4 minuty po půl osmé a přeji dobré ráno. No a taky připomínám, že vás zveme na hezké výlety. Blaniští krajánci, což jsem já a kolega Martin Císař, vyrážíme napříč republikou třikrát týdně, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. A opravdu vybíráme místa, která vás nadchnou. A v tomto týdnu jsem taky zamířil do Plzeňského kraje, navštívil zdejší klášter v Kladrubech. A zjistil jsem, že tu mají dvě skvělé prohlídkové trasy. Jaké to mi prozradil kastelán Milan Zoubek?
2: Ta první, klášterní, se věnuje životu mnichů benediktínů v barokním klášteře a návštěvníci průběhu ní se seznámí s tím, jak mniši třeba stolovali, jak bydleli, uvidí mnišské cely, uvidí mnišskou dílnu, dozví se, čemu se věnovali. Ten druhý okruh zámecký se věnuje knížecímu rodu Windischgrätzů. Tam hlavní místností je vlastně původní interiér zámecké knihovny Windischgrätzů a ten je doplněn vlastně o tři místnosti, které se věnují historii rodu, působení rodu tady v Kladrubech, převážně hospodářskému, a potom dvou nejvýznamnějším představitelům, Alfredu Windischgrätzovi a jeho manželce Eleonoře.
1: Všechno jsme to opět zdokumentovali, nafotili, natočili a už brzy uvidíte fotky, videa a uslyšíte reportáž na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
1: A jedeme dál. Mike Oldfield a Rita Grant, Innocence právě teď. No a pak Superstar 2009. Příběh nekončí.

0: Superstar z roku 2009, příběh nekončí. Vzpomínáte, kdy si tuhle písničku střihli finalisté? Například Leona Šenková, Honza Benžik, Miroš Majda či Martin Chodur. Jo, to byly časy. Krásná písnička, kterou má na svědomí Palo Habera. Teď ale z jiného soudku. Včera jsme na Konopišti oslavili 27. narozeniny Blaníku. Pokud jste dorazili, tak víte, že to byla opět úžasná atmosféra. Ovšem, jestli ne, zvu vás na naše sociální sítě. Například na blanickém Facebooku můžete vidět a slyšet vystoupení třeba Jiřího Korna, Petra Koláře, kapely No Name, Olgy Lounové a mnohých dalších. Ostatně není nad to, když si takovou událost člověk připomene právě prostřednictvím videí. A ty najdete na našem blanickém Facebooku. Kromě toho tu pro vás máme často i hry o zajímavé ceny, rozhovory, které vám utekly ve vysílání, střípky ze zákulisí, informace o interpretech a písničkách nebo moderátorech a tak dále a tak dále. Zkrátka, pokud budete našimi fanoušky, nic vám neuteče. Tak se jimi staňte, jsme na adrese facebook.com/radioplaník. Teď je 7:45, docela pro vás třeba Ricky Povery a zaspívá i David Dale. Už za chvíli. Dobré ráno.
1: To nejlepší z Konopiště.
2: Pojďte si připomenout ty nejhezčí momenty z oslavy našich 27. narozenin.
1: Byl to výjimečný koncert pro výjimečné publiku.
2: Tak si to s námi dejte ještě jednou.
1: Už tento víkend.
2: To nejlepší z Konopiště
1: na Rádiu Blaník.

Já vám přeji stále dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník. Za 5 minut už bude 8 hodin, další čerstvé zprávy za malý okamžik, no a pak si budeme opět pohodově hrát. Vybíráme Karla Gotta.

0: Helena Ondráčková, Václav Neckář a Znala pana pána. Jedna filmová nás čeká. Na Blaníku hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 8 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnes většinou polojasno na severovýchodě i místy. Zataženo v tuto chvíli během dne, od jeho západu bude další oblačnost přibývat, postupně se přidají přehánky a bouřky. Na jeho západě tady mohou být srážky četnější, naopak na východě tady až večer a s malou pravděpodobností. Teploty podle meteorologů dnes 24 až 29, v 1000 metrech na horách okolo 19 stupňů Celsia. Tak už víte, jak bude, no a za okamžik už čerstvé zprávy, jak jsem slíbil.
2: Na e-shopu OK paliva, jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OKpaliva.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Úhrady za zdravotní péči mohou opět zrůst. Liberecký archiv připravil den otevřených dveří. Ve Zlíně se bude opravovat silnice 1/49. Pěkné ráno přeje Radek Barkman. Úhrady za zdravotní péči by opět mohly vzrůst. Potřeba by na základě jednání mezi pojišťovnami, nemocnicemi a dalšími poskytovateli péče mohlo být až 610 miliard korun. Podmínkou ale je, aby se státu zvýšily platby za státní pojištěnce, a to o 25 miliard korun. Výsledkem by v opačném případě mohlo být omezení péče a dostupnosti u ambulantních specialistů. Okresní archiv Liberci se dočká dne otevřených dveří. Už příští sobotu tak pustí své návštěvníky do nepřístupných míst a zároveň zahájí výstavu portrétních fotografií z regionu. Součástí komentovaných prohlídek, které proběhnou v 9, 11 a ve 13 hodin, pak bude také návštěva restaurátorské dílny. Liberecký archiv patří k největším svého druhu v Česku. Řidiči ve Zlíně se musí připravit na opravu vytížené silnice 1/49. Práce tu na dvou úsecích silnice potrvají přibližně 2,5 měsíce a lze přitom očekávat tvorbu rozsáhlých kolon. Stavbaři budou nejprve pracovat u křižovatky nedaleko nemocnice Tomáše Bati, pak se přesunou k supermarketu Terno. Ve Zlíně po této komunikaci projíždí denně až desítky tisíc vozidel. Češi se na uplynulém světovém šampionátu v hokeji příliš nepředvedli. Po zástuze skončili už ve čtvrtfinále a víkendové medailové bitvy se jich netýkají. Více doplňuje někdejší hokejový mistr světa Pavel Richter.
5: Já si myslím, že každý zápas je dobrý a že ty výkony jejich budou posouvat neustále nahoru. A já si myslím, že ty všichni kluci, kteří tam byli, bude vzdali maximum a chtěli za každou cenu vyhrávat. A možná, že z toho pramenili ty chyby, které se dělaly v těch rozehrávkách, a chyby prostě nás poslali dolů.
4: Loučícího se trenéra Radima Rulíka doplní u reprezentace dvojice Zdeněk Moták a Pavel Gross. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má opět Vlasta.
1: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: A pokračuje nedělní dobré ráno, poslední květnové, za minutu a půl nám odbije 8. hodina, tak pojďme zase dál hrát hezké české. Holky mám ráda, Standa Hložek, Petr Kotval, Bílá královna právě teď, tak ať je vám s námi dobře.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.

0: Holky, písnička Mám ráda, 9 minut po 8 hodině, za malou chvíli třeba Helena Vondráčková a Václav Neckář, Znala pana pána, anebo Lunetik, jak jsem slíbil, ať je hudba tvůj lék. Dál si užívejte. Připomínám, že každé přední odpoledne krátce po 15. hodině cestujeme s kolegou hercem Miroslavem Táborským po zajímavých místech po naší republice. V tomto týdnu to bylo kolem Bobřího potoka a tady je jeden z dalších dílů v rámci reprízy.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Znovu se vracím k Bobřímu potoku v Českém středohoří. Minule jsem se zastavil ve Stvolínkách a slíbil jsem pokračovat výstupem na nedalekou Smrtku. Po zdolání vytesaných a notně sešlapaných schodů se vám naskytne na vrcholu malé skály zvané Smrtka krásný výhled na kopečky Českého středohoří. Název skály pravděpodobně pochází z lidového zvyku, kdy se z jejího vrcholu schazovala na jaře figurína smrti do vody. Další zastávka pak čeká u dolanského rybníka, který je z celé soustavy rybníků na Bobřím potoce největší. Má rozlohu 44 hektarů. Je využíván jako chovný a lovný a jen částečně ke koupání, protože jeho břehy jsou většinou bahnité. Na jednom místě u břehu stojí dva pomníčky mladému skautovi Jiřímu Bělskému. 23. července 2009 vrcholil skautský tábor hrou na hledání pokladu na hladině rybníka. Nádherné letní počasí na večer skončilo, přihnal se liák a pak větrná smršť. 14-letý liberecký skaut Jiří Bělský, zvaný Mahagon, dostal posádku jedné lodi, tvořenou dětmi z první až čtvrté třídy základní školy, do bezpečí na břeh. Ukryl je do zděné boudy a ve vichřici běžel pro pomoc do tábora. Smršť ale na jednom místě u hráze vyvrátila najednou 7 mohutných dubů a jeden z nich se zřítil na Jirku. Těžkým zraněním hlavy chlapec podlehl v liberecké nemocnici. In memoriam obdržel zlatý stupeň od znaku za čin junácký, jedno z nejstarších skautských vyznamenání, které se od roku 1919 uděluje za nasazení vlastního života pro záchranu jiných lidských životů. Jen o nějakých 100 metrů dál za pomníčky uvidíte torzo dolanského mlýna. Stojí za to sestoupit pár metrů pod hráz a prozkoumat zbytky obvodového zdiva mlýnice z velkých kamenných kvádrů, prostor lednice a náhon vysekaný ve skále. Pokračovat pak můžete po mostě přes potok vytékající z dolanského rybníka, kde odpočívají Pana a Hastrman. A o nich vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Ještě hudba Tvůj lék zpívali Lunatic, písnička z konce 90. let, Alba nohama na zemi. Já doufám, že potěšila. Ano, hudba léčí, za chvíli budeme pokračovat, ale teď...
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. 7:30 si řekneme, jak bude. Ve vysílání s námi meteorolog Vojtěch Umlauf z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Začneme tím dneškem, na co se máme připravit?
2: Tak dnes od západu bude nadále oblačnosti přibývat a postupně se přidají přeháňky a bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ Moravy a do Slezska dorazí až večer, a to ještě s menší pravděpodobností. Bouřky mohou být dnes i silné, doprovázené zejména nárazy větru i kolem 70 km/h, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a také menšími kroupami. Před nimi platí také výstraha a tu ještě budeme během dneška upřesňovat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 24 a 29 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů.
0: No a co po neděli tedy? Zítřek a další dny? Jak by to tam mělo vypadat?
2: Pondělí začne ještě deštivou oblohou, přeháňkami, občasným deštěm, ojediněle i bouřkami. Až později odpoledne a večer srážky od západu postupně ustanou a oblačnosti bude ubývat. Také se výrazně ochladí oproti dnešku, a to na 17 až 22 stupňů Celsia, 1000 metrech na horách kolem 13. V dalších dnech potom to bude tak trošku na střídačku, úterý by mohlo být slunečnější, obloha většinou polojasná, přeháňky jen s malou pravděpodobností, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku, až později večer pak v Čechách jich zase může přibývat. Teploty už opět spíš letní, kolem 25 stupňů řekněme. Ve středu už zase převážně velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i s bouřkami, a opět ochlazení na hodnoty kolem 20 stupňů.
0: Tak moc děkujeme za předpověď, mějte se hezky a se daří. Naslyšenou.
2: Děkuji vám též, mějte se krásně, naspé. Rádio
0: Blaník. No a dál do pohody už za chvíli třeba Michael Jackson, hezky česky, Karel Gott, Bábitelé. Dobré ráno.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
7: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Odrách, třída Osvobození. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.

Dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník. Michael Jackson za námi, před námi už za chvíli třeba Michal Šindelář nebo Miroslav Žbírka a taky při víkendu, při neděli, dobré rady do zahrady. A dnes pro vás máme pár vychytávek, kde a jak můžete využít třeba krokové špunty od vína a co třeba taková petlahev. Tak to všechno vypátrala kolegyně Eva Lecká a prozradí nám to krátce po deváté.

0: Michal Žindelář a další hezká česká pro vás. Tu noc hořely, padaly hvězdy. Blíží se 8:45, já přeji krásné nedělní ráno a teď jedna dobrá zpráva. Lebka svaté Zdislavy, o které se už nějaký ten pátek mluví, je zpátky v Jablonném v Podještědí. Restaurátorům přitom trvalo 16 hodin, než je vyprostili z betonu. Podrobnosti přidává restaurátorka Blanka Valchářová.
1: Já musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
0: Tak, ale naštěstí už je svatá Zdislava z Lemberka, patronka, česká patronka rodin zase zpátky na svém místě v Jablonném v Podještědí, což je dobře. Dál pro vás na Blaníku Olympik, Dávno, anebo zpěvačka Sandra, Everlasting.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
2: Pohodové české rádio.

0: František Nedvěd se nás potěšil písní Řemeslo. Krátce před 9. hodinou, hezké dopoledne přejeme. Zprávy před námi za okamžik, pak spousta pohody a písniček. V další hodině třeba Josef Wagner. A taky dáme jednu z pohádky. A nebude chybět Petr Kolář. No jo, další pohodové písničky nás čekají. Hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 9.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Během dnešního dne čekáme od jeho západu přibývání oblačnosti postupně s přeháníkami a bouřkami. Na jeho západě tady srážky četnější. Naopak na východě spíše vzácně a když tak až večer. Teploty od 24 do 29 stupňů, v 1000 metrech okolo 19 stupňů Celsia.
2: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva CZ.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Právě Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Senátoři chtějí spravedlivější rozdělování dotací. Brno chce podporovat kulturní scénu. Baník Ostrava se zvládnutou baráží udržel v lize. Hezkou neděli přeje Radek Barkman. Senátoři se chtějí obrátit na ústavní soud. Důvodem je systém, který mezi obce přerozděluje výnosy z daní. Podle zástupců obcí totiž stávající pravidla zvýhodňují 4 největší sídla, čímž připravují samosprávy o stovky milionů korun. Liberec například vyčíslil ztrátu na 800 milionů, Olomouc na 500 milionů. Nejmladší obyvatele na Vysočině měl loni u Hříňov na Žďársku. V obci žilo zhruba 400 lidí s průměrným věkem okolo 35 let. Naopak nejstarší obyvatele měla Vysoká Lhota. Zde dosáhl věkový průměr více než 65 let. Důvodem je však i to, že se 16 obyvateli nejmenší obcí v kraji a nežili zde navíc žádné děti. Průměrný věk celého kraje Vysočina dosáhl bezmála 44 let. Brno chce znovu podporovat svoji kulturní scénu. Pro organizace, spolky nebo pořadatele akcí plánuje rozdělit 38 milionů korun. Na jaké oblasti peníze zamíří a kdy bude možné o podporu žádat, to říká mluvčí města Klára Opálková.
9: Dotační výzvy se vyhlašují například v oblastech, jako je divadlo, performance a cirkus, audiovize, hudba, literatura, tanec nebo výtvarné umění a fotografie. O podporu mohou zájemci žádat od 15. srpna do 30. září.
8: A to prostřednictvím elektronického formuláře na webu dotace.brno.cz. Fotbalisté Baníku Ostrava si vybojovali účast v šancelize i pro nadcházející sezonu. Ve druhém utkání baráže proti Táborsku totiž na půdě soupeře zvítězili poměrem 5-0. V součtu s první výhrou 3-0 si tak s přehledem zajistili setrvání soutěži. Dnes by se mělo něco podobného povést i Slovácku, které si z úvodního utkání v Brně proti Artisu přivezlo výhru 4-1. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
0: Vlasta startuje dopoledne na Blaníku.
1: Vlasta Suk
7: na rádiu Blaník.
0: No a když máme ten víkend, tak při neděli nabídneme další díl Dobrých rad do zahrady. Dnes si pro vás kolegyně Ivalecká připravila pár vychytávek. Dozvíte se například, kde a jak můžete využít korkové špunty od vína, anebo takovou plastovou lahev. Podrobnosti za okamžik, teď kapela Krištof, hned teď, je 9.

0: Tak tohle je první velký hit Pepy Wagnera z roku 2007, Mě sílu dáš. Na Blaníku 11 minut po deváté, za chvíli třeba Lucie Bílá Kamila Střihavka a pohádky je konec, nebo Eláni Zalúbil sa chlapec. A teď předávám slovo kolegyni Ivělecké.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, léto klepe na dveře, zkušený zahrádkář pozná léto podle jediné věci. Začne schovávat úplně obyčejné věci, které by ostatní vyhodili. PET lahve, staré vidličky nebo třeba vinné zátky. Korkové špunty od vína, když je rozkrájíte a přimícháte do květináčů nebo truhlíků, pomáhají zadržovat vláhu a půda tak nevysychá rychle. A staré kovové vidličky? Zapíchnuté kolem sazenic dokážou odradit kočky, které si ze záhonu rády dělají vlastní toaletu. A pak je tu trik, který teď objevují i lidé na malých balkonech. Obyčejná PET lahev, zakopaná vedle rajčat nebo cuket. Stačí do víčka udělat pár drobných dírek, láhev naplnit vodou a obrátit do země. Voda pak odkapává přímo ke kořenům a rostliny přežijí i horké dny bez každodenního zalévání. Možná ale největší hit posledních sezon vypadá skoro až podezřele jednoduše. Banánová slupka. Místo do koše jí zahradníci dávají pod rajčata nebo růže. Obsahuje totiž draslík a další látky, které podporují kvetení. Někteří je nasekají přímo do půdy, jiní z ní dělají banánový čaj. Slupku nechají pár dní louhovat ve vodě a pak tím zalévají. A jeden nečekaný pomocník proti slimákům. Obyčejná vlčí vlna. Stačí ji rozprostřít kolem salátů nebo jahod. Slimáci po ní neradě lezou. Zároveň drží vlhkost v půdě a postupně dodává rostlinám živiny. Některá zahradnictví už dnes prodávají přímo vlněné pelety nebo pásy do záhonů. Tak ať vám letos roste úroda i dobré nápady.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Noc je bílá, také Kamil Střihavka a pohádky je konec. Posloucháte Dopoledne na Blaníku, za 8 minut už bude 9:30. Za chvíli třeba ABBA či Xindl X s Olgou Kerigovou v blbým věku, ale teď je tu kolega Radek Barkman. Blaníme
1: hokej. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezký den. Kanada si své čekání na zlato protáhne o další rok. Největší favorit šampionátu, doplněný o řadu hvězd NHL, jako McLean, Celebrini, Sidney Crosby nebo John Tavares, totiž v semifinále narazil na odhodlané Finy, kterým podlehl 2-4. Po třetí v řadě se naopak do finále světového šampionátu prokousala reprezentace Švýcarska. Pro zemi helvetského kříže to tak bude už celkově pátá šance, jak zabojovat o historické zlato. A nikdo nepochybuje, že by se to tentokrát nemělo povést. Švýcaři na turnaji jako jediný neprohráli ani jeden zápas a do sítě soupeřů nasázeli neskutečných 47 branek. V semifinále si bez jakýchkoliv problémů poradili s největší senzací turnaje z Norska, kterou přehráli poměrem 6-0. Zároveň se také rozhodlo o pořadateli světového šampionátu v roce 2030. Turnaj po olympijských hrách ve Francii uspořádají společně Finsko a Lotyšsko. Dnešní program startuje soubojem o bronz mezi Kanadou a Norskem. Začíná se v 15:30, finále Švýcarsko-Finsko začíná ve 20:20. Tolik hokejový speciál Rádia Blaník, hezký den přeje Radek Barkman.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuj se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda, Střince. Více na carireal.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Fotky z našich akcí.
2: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
3: Šťastnou cestu domů přejí Matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Pohodové české rádio.

0: Hrajeme hezky česky, další pohodovka pro vás od Petra Koláře, v nebi snad ti prominou. Už bude 3:15, neděle 31. května, zítra 1. června, první pondělí v měsíci. To znamená, že Blaník bude hrát hezky česky celý den od půlnoci do půlnoci. Teď jsme si hráli Petra Koláře, ne náhodou, jednak je to hvězda včerejšího konopiště, ale taky dorazí zítra do našeho vysílání v rámci dalšího kytarového rána. Petr Kolář přijde si povídat a taky hrát a zpívat naživo. Tak si to rozhodně nenechte ujít, už od dobrého rána a navíc od půlnoci do půlnoci budeme hrát jenom hezky česky. Tak se těšte. Před námi slza, za chvíli Katarze a nebo třeba Jinkara Flashdance.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Lucka Bílák.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte.

0: Anaka nám dospívala Noc na zemi, no a za chvíli už další čerstvé zprávy. Taky se koukneme na oblohu, no a budeme pohodově hrát. Víťa Vávra nás čeká s dívkou Gloria. Dáme si poetiku. A nebude chybět Michal David, největší z nálezů a ztrát. Dopolední program bude pokračovat. Hrajeme hezky česky za 5 minut. Bude 10 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Jak by to mělo vypadat na obloze? Dnes přes den většinou během odpoledne od jihozápadu přibývání oblačnosti, postupně přehánky a bouřky, na jihozápadě i srážky četnější, naopak na východě většinou až večer, a když už, tak s malou pravděpodobností. Teploty od 24 do 29 v 1000 metrech na horách naměříme kolem 19 stupňů Celsia.
2: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: firmanazážitky.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Česko podle Babiše nesplní závazek na obranu. Jablonem v Podještědí odstartovala Stislavská pouť. Fotbalisté Paris Saint-Germain opanovali Ligu mistrů. Pěkné dopoledne, přeje Radek Barkman. Česko podle premiéra Andreje Babiše závazek v NATO dát na obranu 2% HDP nesplní. Podle Babiše má ale Česko výhodu v tom, že je premiér jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na začátku července se v turecké Ankaře uskuteční summit, kde by kvůli výši výdajů mělo dojít ke konfrontaci evropských spojenců právě s Trumpem. Dnes ráno odstartovala v Jablonném v Podještědí Zdislavská pouť. Do baziliky by se měla před polednem vrátit také původně ukradená lebka Zdislavy, pokračuje věřící Christiana.
10: Já jsem z toho byla zhrozená, úplně mě se z toho udělalo špatně, a pak jsem se za to jako pomodlila a řekla jsem si, ale ten člověk možná potřebuje pomoc a vlastně on jí možná potřebuje víc než mi věřící. Takže jsem si řekla, pomodlíme se ke svatýmu Antonínu Padovánskému, aby se našla, a pak se najednou našla.
9: Lebku ošetřenou restaurátory by měli policisté předat církvi přímo při mši. Nejvíce turistů přijelo lodí do Prahy z České republiky. Druhými nejčastějšími návštěvníky hlavního města byli Němci a třetími Američané. Výrazný nárůst byl spozorován mezi turisty z Izraele, Číny nebo z Turecka. Loni přijelo do Prahy strávit alespoň jednu noc více než 1,5 milionu Čechů. Domácí hosté tak tvoří pětinu návštěvníků metropole. Fotbalovou ligu mistrů vyhráli po druhé za sebou hráči Paris Saint-Germain. Napínavém a vyrovnaném finále zdolali Arsenal Londýn na penalty a jako druhý celek moderní éře soutěže obhájili trofej. Londýňané vedli od 6. minuty po trefě Kai Havertze. Zápas vyrovnal z penalty v 65. minutě Usman Dembele. Rozhodující pokutový kop pak v 5. sérii neproměnil Gabriel. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má Vlasta.
0: Za minutu bude 10, krásný den.
1: Vlasta Suk
8: na Rádiu Blaník.
0: No, za chvíli se vás opět hudebně prověříme, roztočíme slavné desky hezky česky. Teď posílám Michala Davida, největší z nálezů a ztrát.

0: Celine Dion, trocha romantiky na Blaníku, My Heart Will Go On. Krásná písnička z Titanicu. No a teď si vás hudebně prověříme 10 minut po desáté.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Ano, roztáčíme slavné desky. Dneska zamíříme do let 70. Mám pro vás Les Humphreys Singers a písničku Kansas City. Tuto vokální skupinu založil v roce 1969 v Hamburgu Angličan John Leslie Humphreys, inspirovaný Edwinem Hawkinsem a jeho Singers. Les Humphreys Singers v té době přinesli něco z atmosféry hippie, a to zejména vzhledem k jejich smíšenému etnickému původu a zvláštnímu smyslu pro módu. Písničku, kterou vám zahraju, tak ta je z roku 1974. A ptám se, jako vždycky, kdo pak i zpívá hezky česky? Já vám je pustím a schválně, jestli už podle prvních tónů uhodnete. Vaše tipy volejte na telefonní číslo 800 109 109. Jdeme na to.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Veselá písnička, která nás roztančí. Les Humphrey Singers a Kansas City.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Posloucháte Blaníka, teď hádanka pro vás. Ptal jsem se, kdo pak jí zpívá hezky česky. Pojďme se kouknout na telefon. Vezmeme někoho na živou linku. Radio Blaník, dobrý den, kdo pak je tam?
2: Tady je Ivo Kostiha, mám to.
0: Ivo, tak máte to, no. Povídejte.
2: No, víkend končí, nebo týden končí, víkend začíná.
0: Ano, tak dneska nám končí víkend a týden začíná, a ale to... ta písnička teda se jmenuje jak?
2: Já nevím, buď ti týden končí, víkend končí, ale vím, že to zpívá Marta Anténa.
0: Pojďme si pustit posluchače, kteří volali před vámi, jo? Tady jsou.
2: Dobrý, tak jo.
3: Mirek Hostivice, já vás zdravím. Myslím si, že českou verzi naspívalo trio a Achil, Zachár, Bolek nebo tak nějak.
0: Tak děkuju, zkusíte název?
3: Víkend končí.
4: Týden končí, týden končí, víkend začíná, ale kdo zpíval, si nespomenu. Je to strašně známý, ale nespomenu, co zpívá.
0: Díky za tip, naslyšenou.
5: Dobrý den, písnička se jmenuje Týden končí, víkend začíná, ale kdo to naspíval? Já řeknu Balet, ale asi to bude špatně.
0: Tak, pán nám nevydržel, koukám. Nevadí, asi si nebyl jistý, jestli je to ten víkend nebo týden, který nám končí. Tak aktuálně nám končí víkend, to nekončí ještě, ale dneska nám skončí, ale to vůbec nevadí. Každopádně ta písnička se jmenuje Týden končí a českou verzi obstarali Achil, Zachar, Bolek. Je to písnička ze stejného roku jako originál, tedy z roku 1974. Ano, hraje skupina Komety Jiřího Kaleše, český text napsal Mirek Černý. A teď si dáme. Tak tady je pro vás Achil, Zachar, Bolek a Týden končí.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: Poetika, písnička Půlnoc, za 6 minut bude 10:30. Tak včera jsme si to užili na Konopišti, s některými z vás oslavili jsme 27. narozeniny Rádia Blaník, opět vydařená akce. Tak schválně, vy, kteří nás teď posloucháte, kteří jste tam byli, jaké to pro vás bylo? Užívali jste si to? Jaký interpret se vám líbil nejvíc? No, ty pocity, potkali jste tam třeba někoho známého? Zažili jste tam něco netradičního, což se taky stává, už jsme tady před lety měli i dokonce žádost o ruku a tak dále. Budu se těšit na to, když mi zavoláte nebo napíšete a podělíte se o ty vaše pocity. Tak telefonní číslo, kam můžete volat právě teď 800 109 109, anebo napište SMS na 603 118 118. Za chvíli si některé příspěvky dáme do vysílání. Radio A do té doby třeba Lucie z písní Marie nebo zpěvačka Jana Kiršner. Za 6 minut bude 10:30.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda, Střince. Více na carireal.cz.

0: Lucie, písnička Marie ve vysílání Blaníku Petře, 10:45.
1: To nejlepší z konopiště na rádiu Blaník.
0: Ano, oslava 27. narozenin rádia Blaník je za námi, vydařila se za mě teda na 100%, možná na 200%. A podle vašich reakcí se to líbilo i vám, kteří jste byli na místě. Ptal jsem se, ať mi dáte vědět, napíšete SMS-ku, po případě zavoláte, tak pojďme na některé textovky. Ahoj Blaníčku, konopiště bylo super, všichni interpreti byli skvělí. Klobouk dolů před Jirkou Kornem, můj nejfavorit byl Michal David, který to nakonec pořádně rozpálil, napsala Lída a Tomáš. Nejlepší interpret jednoznačně Jakub Smolík, díky za tu báječnou atmosféru, napsala Jiřinka Solomouce. Já jsem se tam po několika letech potkal s kamarády z vejšky, neopakovatelný zážitek, všichni interpreti byli skvělí, napsal Tomáš z Jablonného nad Horlicí. A ještě telefonáty, dobrý den, kdo pak je tam?
2: Tady Marek, tak konopiště bylo super, počasí bylo super, nejvíc jsem si užil Dalibora Jandu, Jiřího Korna a Olgu Lounovou, všem moc děkuju. Nebudu konkrétně nikoho jmenovat, protože bych mluvil hodně dlouho.
0: Tak jo, Marku, tak hlavně, že jste si to užil. A já vám děkuju, že jste se ozval. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Radio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, Jiřina Jeničková. Já bych vám strašně moc chtěla poděkovat za ten včerejší koncert na Blaníku. Byla jsem tam po kolika letech. My jsme s děvčatama z party od 5. narozenin do 18. chodili každý rok, pak se nám parta prostě rozpadla, někdo odešel, já jsem šla do důchodu, zdraví a tak dále. Takže teďko po dlouhých letech jsem se opět dostala na ten Blaník a s odstupem těch let můžu posoudit, že se pořád zlepšujete. Je to úplně úžasný. Zázemí, zajištění, všechno prostě super. Jen tak dál, jen tak houšť. Díky moc.
0: Moc děkujeme, tak to jsem rád, že jste si to užili. Který interpret třeba se vám líbil nejvíc?
3: No, já, moje srdcovka je Kuba Smolík, protože to je prostě, i když už jsem babčem letech, tak ale prostě to je můj miláček. A dala bych, nevím co, prostě, kdybych se s ním mohla setkat. Hrozně se mi líbilo setkání s Ivou Leckou, hrozně se mi líbilo setkání s Olgou Novou, to se mi povedlo ulovit. Ale prostě miláček je Kuba. Všichni byli nádherný, klobouk dolů před Helenkou, prostě úžasný, úžasný, úžasný.
0: No tak jsme rádi. Mějte se krásně, já vám přeju nádhernou neděli a zase za rok třeba se uvidíme.
3: Děkuji moc, nashledanou.
0: Naslyšenou. Tak ano, a už jsme taky začali chystat ty nejlepší momenty z našich narozenin. Příští víkend si je dáme, takže vy uslyšíte interprety zpívat naživo, různé vzpomínky jejich interpretů i posluchačů, no bude to velké. Takže příští víkend to nejlepší z Blanického konopiště, už teď se těšíme a vy se těšte taky. Poslouchejte.
1: To nejlepší z konopiště na rádiu Blaník.
0: No a za chvíli třeba Vítě Vávra, dívka Gloria.
1: Víte, proč se svíčková? Jmenuje Svíčková.
4: A kdo je to vlastně ten nevěřící Tomáš?
1: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
4: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
4: Na rádiu Blaník.

0: Miroslav Žbírka a další pohodovka pro vás, Denisa. Za 5 minut bude 11, koukneme na silnice, taky na počasí a pak si opět budeme pohodově hrát. V příští hodině Olga Lounová, Memento Mori. Memento Mori. Taky skupina Krištof. Dáme tři sestry pianovku. I v poslední dopolední hodině dnešního dne vám budu hrát hezky česky.
1: Za volantem.
0: A jak to vypadá, kde se zdržíme?
2: 10 minut budou řidiči popojíždět v koloně na dálnici D1 od 20. kilometru ve směru do Brna. Důvodem je silný provoz a omezení u mostu Šmejkalka. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Tak děkujeme, kdyby cokoliv, kdybyste se setkali s nějakými komplikacemi na svých cestách, i teď v neděli můžete volat naši dopravní linku 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Tak a dneska čekejme většinou polojasno, postupně během odpoledne od jeho západu začne přibývat oblačnost až na zataženo a přidá se déšť, na většině území přehánky bouřky, na jeho západě i čestnější strážky, vydatnější, na východ přijdou až večer, ale s menší pravděpodobností. Teploty od 24 do 29 stupňů, ve Slezsku chladněji 21 až 24 a v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. V bouřkách může přechodně zasílit i silný vítr.
3: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
1: Rádio Blaník. Víkendové tipy.
4: Přeji vám hezké dopoledne. V galerii Václava Chada ve Zlínském zámku probíhá výstava Čtyřlístek. Představuje Fifinku, Bobíka, Pindu a Mišpulína v několika rovinách, od dobrodružství v neznámých krajinách přes návraty do známého prostředí až po fantazijní a pohádkové motivy. Otevřeno je během Zlín Film Festivalu do 3. června denně od 10 do 17 hodin. Sraz veteránů se koná v areálu Avion Shopping Park Ostrava. Čeká vás výstava krásných historických automobilů a motorek, jízdy zručnosti, hodnocení nejkrásnějšího veterána, občerstvení a mnoho dalšího. Zkrátka každý si tu přijde na své. Oslavte den dětí na levandulovém statku v Bezděkově. Do 7 hodin večer vás čeká zábavná stezka s úkoly, domácí limonáda zdarma pro děti nebo kácení bonbonkové májky. Rodiče si pochutnají na grilovaných klobáskách a vínku. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
7: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
6: Blue!
8: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Go, go, go, gorila.
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
2: Teď je 11. Já vám přeji krásné nedělní dopoledne. Všem kamelám k svátku jen to nejlepší a posílám další hezké české. Tři sestry před námi, pijánovka a teď na mě jen s mám tě rád.

0: Tři sestry a pianovka. A teď nás roztančila 11 minut po 11. hodině. Ode mě letí přáníčko krásné neděle. A teď se zaměříme na další oslavu. My jsme včera slavili 27. narozeniny v Laníku a pražské divadlo Kalich se chystá oslavit 26. narozeniny. Už 15. června začíná seriál představení Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. A na hraní pod širým nebem už se těší i paní Jana Pavlová.
1: V kamenném divadle nám pomůže světlo, nějaké atmosféry světelné. Tady hrajeme posledně za totálního světla. Takže v jedné komedii zhasínáme, rozsvěcíme tak, aby ty lidi vůbec poznali, co to děláme, tak jim vždycky musíme říct, a teď rozsvěcíme, a teď zhasínáme, protože to v té hře je důležitý, co se hraje pod něco, co zasvětla. Jezdí tady sanitky, občas tady veme sem někdo, kdo by mě napsal, ten štěká, pana nenapadne ho utišit, takže to musíme samozřejmě vzít do hry a jak to zveřejnit lidem.
0: Tak se mrkněte na web Kalichu, ať jste v obraze. No a když budete na tom internetu, tak se můžete podívat i na naše webové stránky. Tam se taky dozvíte spoustu zajímavostí. Teď už zase hrajeme hezky česky. Krištof Halivud a nebo Lenka Filipová. Aktuálně Za všechno může čas.

0: Jakubina Kryštof, písnička Hollywood za 6 minut půl 12. Máme neděli 31. května a i dnes mezi 12. a 13. vám budeme celou hodinu hrát jenom hezky česky. Ale pozor, je to speciální hodinka, je to repríza české desítky, takže pokud jste v pátek v podvečer neposlouchali, tak si to zase zmapujeme. Kolega Petr Slíva vám připomene, jakýchže 10 těch písniček českých znělo v éteru nejčastěji za uplynulý týden. Tak si českou desítku nenechte ujít, stejně jako další písničky za malý moment. Mám pro vás Bonnie M a hezkou českou přidá David Dale Čísla na hodinkách.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
5: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
6: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carrealu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carrealu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda, Střince. Více na carreal.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Pohodové České rádio.

0: užívat svět.
1: Další krásná písnička do vašich uší. Olga Lounová, Memento Mori. Na Blaníku krátce před 11:45. A my se teď vypravíme do Ústecké zoologické zahrady. Tady totiž přestavili halu v pavilonu Šelem. Úpravy se týkaly taky střechy, které bylo nutné udělat po loňské havárii, kdy spadl stropní podhled. Budova je ze 70. let minulého století a brzy se plánují ještě další úpravy, například nové vchody a fasáda. Do budoucna navíc zoo chystá kompletní přestavbu. Více informací prozradí ředitelka zoo Ilona Pšenková.
2: Ta hala prošla významnou opravou a modernizací. Tento objekt jsme tady, myslím, významně posunuli a povýšili, ať už po designové stránce, tak samozřejmě po stránce edukační. A to, proč jsme to dělali, to je ta chovatelská složka toho pavilonu, kdy jsme si konečně v rámci těch úprav mohli dovolit vzít sem 3 druhy ochranářsky zajímavých taxonů šelem, které jsme konečně schopni v těchto podmínkách množit.
1: Ano, v pavilonu jsou nyní 3 chovné páry, jde o medvědy malajské, irbise a levharty cejlonské. Jinak i v této zoologické zahradě jsme byli jakožto blaničtí krajánci. Na reportáž se můžete podívat na našich internetových stránkách na adrese radioblanik.cz. Dál do pohody do té 12. hodiny třeba Dan Landa a teď Helena Vondráčková, Jiří Korn, Slunce.

0: Daniela Landa, písnička Tajemství, co není tajemstvím, že na Blaníku už je nachystaná repríza České desítky, tak pokud jste v pátek propásli, dáme si už za malý okamžik. A mezi těmi deseti nejhranějšími, třeba UDG, Odlétáš. Odlétáš. Skupina Opět a Radeček, všechno je v pořádku. A taky je tam Eva Farná se skupinou Miraj, vzpomeneš si? Musím se Tak poslouchejte. Za chvíli Petr Slíva s českou desítkou a i v poledne a popoledni vám budeme hrát hezky česky.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Ode mě ještě informace o počasí, jak by to dnes odpoledne mělo vypadat. Postupně čekejeme přibývání oblačnosti až na zataženo a během odpoledne se přidá déšť na většině území. Ano, skutečně přehánky déšť, bousky, na jeho západě i srážky vydatnější. Na východě přijdou až večer s menší pravděpodobností bouřek. Teploty dnes od 24 do 29, ve Slezsku chladněji 21 až 24 a v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. A v bouřkách může zasílit i přechodně vítr, tak s ním počítejte. Vlastasuk se pro tuto chvíli loučí, za chvíli už tedy Petr Slíva, česká desítka. A já vám přeji prima neděli.
2: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva CZ.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
3: Přeji vám hezké poledne. Food Day Festival zamířil do Krnova. Ochutnat můžete ty nejlepší dobroty, objevíte nové chutě a užijete si skvělou atmosféru plnou jídla a zábavy. Čeká vás tou 30 stánků z celého světa od tradiční české klasiky až po exotické speciality. Nechybí ani dětská fanzóna, program s moderátorem, soutěže pro celou rodinu. Vstup je zdarma. Vemte sebou dobrou náladu a deku, abyste se po jídle měli kam svalit. Každou neděli můžete zavítat na komentované prohlídky Prostějovského zámku. Vycházejí vždy v každou celou hodinu, vždy mezi 10. a 17. hodinou. Prohlídkový okruh vás zavede do bývalého sídla rodu Pernštejnu a představí jeho bohatou historii. Součástí je i dochovaná kancelář ředitele záložny a zastavárny s unikátním secesním dřevěným obložením a nábytkem. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Tak děti, pojďte domů.
9: Ale my jsme doma tady.
10: A je nám tu dobře.
11: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
11: CZ.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A jako každý týden touto dobou přicházím s nabídkou kvalitně strávené hodiny u českých písniček, které v uplynulém týdnu byly z éteru slyšet nejčastěji, což je konec konců jediné měřítko úspěšnosti písničky v rádiovém éteru. Změřila nám to opět Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, kde se týden co týden scházejí playlisty ze všech rádií v republice. Obvykle českou desítku zahajují odpadlíky. Tak tentokrát se není vlastně s kým loučit, protože za poslední týden z české desítky nikdo nevypadnul, ale proházely se nám pozice. Tu změnila třeba novinka Marka Ztraceného s názvem Modlitba za pátek, která do české desítky vstoupila v minulém týdnu. Do té desítky nejhranějších českých písniček vstoupila na 9. místě, v tom druhém týdnu v české desítce je z toho místo 10. A kdybyste Marka hledali, našli byste jej teď ve Švýcarsku, na hokeji a taky na horských túrách, kde sbírá asi inspiraci na svůj srpnový koncert na pražské Letné. Tak tady je to 10. místo, Marek Ztracený a Modlitba za pátek.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo 10.

0: Desítka. Na rádiu Blaník.
1: 111. týden v české desítce Pro plamen od Kateřiny Marie Tiché a skupiny Benjis. Písnička, která zazněla také na loňském Blanickém konopišti, kde Kateřina s kapelou vystoupila. Kdybyste letos v létě Kateřinu Marie Tichou hledali, tak se podívejte kolem sebe, protože dost možná se bude nacházet někde blízko vás. Protože Kateřina bude prakticky celé léto na cestách po celé republice. Od koncertu ke koncertu, od festivalu k festivalu. To taková Tereza Mašková si teď po úspěšném koncertu v hale O2 Univerzum užívá dny klidu a romantiky v Paříži, aby byla fit na své podzimní koncerty. A v české desítce je na 8. místě její písnička Hořkosladký valčík. Je to stejné umístění jako před týdnem a 19. týden v české desítce.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: United dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
3: Když jsem říkal, že se letos v létě Kateřina Marie Tichá téměř nezastaví, tak podobně to mají i Miraj, kteří se v létě taky moc nezastaví. Jenom si jejich frontman Miraj Navrátil bude muset odskakovat k rodině, aby jako novopečený táta nepromeškal první týdny svého syna Jonatána. Takže gratulujeme. A písnička Drahokami od Miraj je v české desítce 27. týden a momentálně z toho 7. místo. A my si dáme první pohled zpátky.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
3: A tady se přesuneme do roku 2005. Aneta Langerová, první vítězka soutěže Česko hledá superstar, vydala své první album a na něm byla i písnička, kterou pro ní napsal Michal Hrůza a jmenuje se Voda živá. Sama Aneta v jednom rozhovoru řekla, že většinu svých písní během let aranžersky mění, ale právě Voda živá zůstala téměř beze změn. Aby ne, když to v tom roce 2005 byla 12 týdnů nejhranější česká písnička v éteru. Takže Aneta Langerová a Voda živá.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
1: Pohled zpátky.

0: To byl dnešní první pohled zpátky. Zavedl nás do roku 2005, kdy touto dobou byla nejhranější českou písničkou v éteru ta, která právě dozněla. Voda živá od tehdy novopečené české superstar Anety Langerové a vydrželo jí to 12 týdnů. A za chvíli zase zpátky do přítomnosti. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
1: Rok se s rokem sešel.
2: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi.
2: A začínáme v Havířově.
1: V pátek 12. června.
2: Dorazí i Janek Ledecký.
1: Olga Lunová,
2: Petr Kolář

0: dopoledne o 16:30 na náměstí Republiky.
1: A vstupné se samozřejmě neplatí.
0: Tak přijďte 12. června do Havířova.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuj se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
9: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
10: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Pohodové české rádio.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku s desítkou nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Už jsme si probrali 10. až 7. místo a jeden pohled zpátky, tak teď skočíme rovnou na místo 6. Tam je písnička, která v minulé české desítce zaujala 3. pozici, ale vzhledem k tomu, že je v žebříčku slušných 1,70 týdnů, tak není proč smutnit. Navíc, když má její interpret před sebou léto plné koncertů. Nebo co koncertů? Přímo Jelenfestu. Ta písnička se jmenuje Všudezdejší a o Jelenfestech jsem si tento týden povídal s frontmanem skupiny Jelen Jindrou Polákem.
1: My vlastně jsme to naplánovali tak, aby jsme během 20 zastávek projeli opravdu celou Českou republiku, všechny regiony, protože jsme si říkali, že vlastně už nám chybí za tu půlroční pauzu to setkávání s fanouškama a to hraní samozřejmě. A taky jsme se trošku rozhodli, že vlastně bychom mohli přivést trošku té naší podzimní O2 arény lidem, kteří se tam nedostali. Takže to je takový náš plán na tohle léto.
0: No, co všechno bude v rámci Jelenfestu? Budete tam jenom vy nebo máte hosty?
1: Máme i hosty, vlastně celý je to plánovaný jako taková rodinná akce. Hodně jsme cílili i na děti, protože těch je mezi našimi fanouškama opravdu velký početní zastoupení. Tak jsme si říkali, že chceme udělat něco, kde opravdu by se na ty děti dostalo a bylo by to zároveň samozřejmě pro celou rodinu. Takže v rámci těch Jelenfestů bude i úplně samostatný koncert hned z začátku odpoledne pro děti, náš Jelení, kde my vlastně zahrajeme kromě našich písniček i dětský písničky, takový ty obecně známý, a budeme se snažit o to ty děti hodně zapojit hudebně, zpěvem i vlastně v rámci nějakých soutěží. Potom tam bude pravidelně recital Adély Orlové, což je zpěvačka, která teď s náma už 5. sezonu vlastně vystupuje. Minulý týden jí vyšlo první solový album, tak tam předvede v akustické podobě svoje písničky z tohohle alba. Na každý zastávce bude jeden hudební host, který tam bude mít svůj koncert, těch bude spousta, budou se střídat, na různých zastávkách budou různí hosti a vlastně celý to zakončíme naší velkou jelení show, kde to bude právě takový to, taková ta ochutnávka z té O2 arény a z toho velkého hraní akorát pod širým nebem.
0: Tak Jelení se těší na Jelenfesty a vy se těšte na to 6. místo české desítky. Tady je Jelen a Všudezdejší.
2: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo

0: desítka na rádiu Blaník.
1: 4 týdny je v České desítce tahle písnička od ústeckých UDG s názvem Odlétáš. Je to vlastně za tu dobu, co skupina v Ústí nad Labem vznikla, což bylo v roce 1998, první jejich písnička, která se v éteru dostala tak vysoko. Letos prošli poměrně velkou personální proměnou, více se zkomercionalizovali, ale o tom už v České desítce byla řeč. V každém případě to asi nese ovoce. Takže UDG a Odlétáš na pátém místě. Na bramborové příčce je tentokrát puberťák Xindla X. Tomuhle puberťákovi letos bude 47, takže se právě dá mluvit o zastydlé pubertě. To je něco, co trápí spoustu z nás, mužů, klidně až do konce života. Ondra Ládek bude své narozeniny slavit v srpnu na oblíbeném místě v pražských Riegerových sadech a už odtajnil, kdo mu bude dělat předkapelu. Bude to písničkář Láska. A teď bez lásky s velkým L, ale s láskou s malým L, puberťák a Xindl X.
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo čtvrté.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: To bylo dnešní čtvrté místo české desítky Xindle X a jeho Puberťák a my se vrhneme na dnešní druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
2: Pánu Bohu do oken, to je písnička Tomáše Kluse, která vyšla na jeho třetím albu. To album se jmenovalo Racek a záhy se z písničky stal obrovský hit. Tomáš tehdy za album

0: Obdržel platinovou desku a stalo se nejprodávanějším albem let 2011 a 2012. A ta samotná písnička Pánu Bohu do oken byla touhle dobou v roce 2012 nejhranější českou písničkou v éteru.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
1: Pohled zpátky.
3: Nic nezměň.

0: Jelly.
1: Na rádiu Vlk. Tomáš Klus a Pánu Bohu do oken. V roce 2012 touto dobou jeden týden nejhranější česká písnička v éteru. Tak to byl druhý pohled zpátky a teď už hurá k medailovým pozicím. Tu třetí medailovou pozici, bronzové místo, dneska zaujala písnička Všechno je v pořádku od skupiny Opět a Radeček. Skupiny, která sbírá v poslední době jeden úspěch za druhým. A do toho se Tomáš Polák ještě chystá na podzim do Stardance. Tak držíme palce, protože to je velká řehole. Na tom se shodují všichni, kdo ve Stardance někdy tančili. Ale tady je to třetí místo, Opět a Radeček a Všechno je v pořádku.
2: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo.

0: Druhá příčka české desítky a skokan týdne, protože Činasky to s písničkou Selhání vzali z 10. místa, které zaujali před týdnem rovnou na druhou pozici. Slušný skok, za který by se nemusel stydět ani Jiří Raška. Pohádku o Raškovi všichni známe, tohle byla pohádka o Činasky. Tady jenom teda přihřeju polívčičku, protože Michal Malátný byl s Honzou Steinsdorfem hostem květnového kytarového rána, kde se živě hrálo. S Michalem a Honzou jsme si povídali a videozáznam najdete na našich stránkách a YouTube kanálu. A tohle už je rekapitulace aktuální české desítky před prvním místem. Na 10. příčce dnes Marek Ztracený a jeho Modlitba za pátek. Devátou příčku zaujala Kateřina Marie Tichá se skupinou Benjis a písničkou Plamen. A na 8. místě je stejně jako před týdnem Hořkosladký valčík Terezy Maškové. 7. nejhranější českou písničkou v éteru jsou Drahokamy od Miraj. A všude zdejší od Jelenů je tentokrát 6. Páté místo, skupina UDG a Odlétáš. A puberťák Syndla X se tento týden musí spokojit bramborou. Bronz bere skupina Opět a Radeček a jejich písnička Všechno je v pořádku. A skokanem týdne z 10. na 2. místo se stává písnička Selhání od Činasky. A jdeme na to první místo.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: Eva Farná se už těší na svůj trojkoncert v pražském Edenu v půlce června. Miraj se na koncert na stejném místě těší příští rok, ale oba společně letos naspívali písničku s názvem Vzpomeneš si? Což byl pěkně vypočítaný moment, protože bylo jasné, že tohle spojení bude mít úspěch. A nesekli se. 7. týden je to nejhranější česká písnička v českých, moravských a slezských rádiích.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník, místo první.

0: Sedmý týden je na vrcholu české desítky tahle písnička. Duet Evy Farné a Mira je s názvem Vzpomeneš si. Vlastně od té doby, co vstoupila do české desítky, tak je z toho pokaždé první místo. Tak uvidíme, jestli to tak bude i po osmé, nebo vlastně uslyšíme, abych byl přesný. A uslyšíme to zase za týden v premiéře české desítky v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Z té dnešní české desítky je to vše. Přehráli jsme si všech 10 nejhranějších českých písniček v éteru uplynulém týdnu. Děkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého i tato česká desítka čerpala. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Díky moc, takový byl Petr Slíva, přeji krásnou neděli, hlásí se Jirka Frélich, hezké odpoledne, no a po 13. hodině Hana Zagorová.
3: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
2: Blankitné asi nebude, čekají nás přehánky, bouřky, o počasí za chvíli taky prozradím, že nás čeká Lucka Bílá.
4: Jsem jenom obyčejná holka.
2: Petr Kolář.
5: Najednou ti dojde, že se chováš jak ten.
2: Na Blaníku dál budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio
2: Aktuálně se objevují srážky na západě Čech, a to hlavně na Karlovarsku až po Kadaň a zároveň v takovém pásmu k Plzni směrem přes Rakovnicko a už se objevují deště také na Příbramsku i Českobudějovicku. No a postupně od západu bude oblačnosti i bouřek přibývat, jak říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
6: V jeho západní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ Moravy a do Slezska dorazí až večer. Bouřky mohou být dnes i silné, doprovázené zejména nárazy větru i kolem 70 km hodině, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a také menšími kroupami. Před nimi platí také výstraha a tu ještě budeme během dneška upřesňovat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 24 a 29 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů.
2: Zítra už se ochladí, bude zataženo oblačno s deštěm a přehánkami v noci 16 až 12 a přes den pouze do 22 stupňů.
7: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy.
8: Do večera probíhá v Rožnovské Brylovce divadelně hudební festival pro všechny, fujárek. Přes den jsou akce spíš pro děti a večer pro dospěláky. Výstava historických kočárků vzbuzuje hlubokou nostalgii a vychází z jedné z největších soukromých sbírek promenádních a historických kočárků v republice. Exponáty z 19. a 20. století doplňují dobové panenky a tematické aranžma. Prohlédnout si je můžete na zámku Frýdek, místek do poloviny června. Zažijte návrat do dávných časů na Prostějovském zámku. Slaví 855 let od první písemné zmínky o obci Prostějovice a tak tu panuje středověká atmosféra. Nechybí slavnostní průvod, dobové ceremonie, stateční rytíři i mistři šermu a samozřejmě stylové občerstvení a jarmark s řemeslnými výrobky s poctivou ruční prací. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.

0: Neděli
1: na rádiu Blaník.
2: Krásnou poslední květnovou neděli, užijte si i dnešní den, před námi jsou Vanastovy věci, písnička Anděle, také Adam Ďurica a jeho Mandolína a doufám, že taková krásná vzpomínka na konopiště pro vás bude Lucka Bílá s písničkou Obyčejná holka a taky Petr Kolář. Máte se na co těšit, hezké odpoledne.

0: Adam Ďurica, písnička Mandolína, krásnou neděli celý tento týden jsme putovali s Mirkem Táborským za místami, které připomínají na místa, která připomínají cestu přírodním rájem, tak je to správně, a vydali jsme se kolem Bobřího potoka, a to ve čtvrtek. Pokud jste náhodou čtvrteční díl minuli, nevadí, máme ho pro vás i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem dorazil během putování přírodním rájem kolem Bobřího potoka k Dolanskému rybníku. Hned za ním je mostek ozdobený dvěma betonovými sochami pojmenovanými Pana a Hastrman. Jsou to postavy z románu Miloše Urbana Hastrman. Nedaleko od nich vás potěší pohled na malý vodopád, na uměle zarovnané strouze a také malá do skály vyhloubená jeskyňka. Největší překvapení však čeká kousek dál, a to starý kamenný most. Od něj pokračujte k Milčanskému rybníku, který vznikl až roku 1864 a v žebříčku velikostí je z těch okolních na druhém místě rozlohou 29 hektarů. Na mírné vyvýšenině nad ním najdete zříceninu hradu nazývaného Kikelsburg, později mylně Vítkovec. Badatelé František Gabriel a Jaroslav Panáček ovšem zříceninu přesvědčivě ztotožnili s hradem nesoucím jméno Milčany, který se stal nástupcem starší tvrze stejného jména, které se také říká Hrad u Hostíkovic. Původně stála na poloostrově, dnes na ostrůvku u severního břehu, a už se z ní dochovaly pouze nepatrné zbytky věže. Na ostrůvek není nutné plavat, stačí se přebrodit. Tvrz byla obývána jen asi 100 let a místo ní dal postavit kolem roku 1503 Václav z Wartenberka větší hrad Milčany. Wartenberkům patřil až do bitvy na Bílé hoře, kdy jim byl majetek zkonfiskován. Během 30leté války hrad zanikl. Zachoval se z něj pouze roh paláce, jehož východní stěna je asi 7 metrů vysoká, zatímco kratší, jižní, má asi 3 metry. Část materiálu z opuštěného sídla prý použili při stavbě kostela v Holanech. Navíc tu probíhala těžba pískovce, která areál také poškodila. Na březích Milčanského rybníka jsou chatové osady, kempy pro stany a karavany. A vy se od něj vydejte k další vodní ploše, k rybníku nazvanému Holandský. Na jeho břehu totiž leží městys Holany, který vám představím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A pokud se někam chystáte na cestu, počítejte s tím, že meteorologové zpřísnili výstrahu před bouřkami, hrozí kroupy, velmi silný vítr, přívalový déšť. Od západu se k nám žene silný vítr a taky nám bouří a prší už docela výrazně na Karlovarsku, v části Plzeňského kraje ve středních Čechách, a to západně od Prahy a také na Českobudějovicku. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné, v tom měla vždycky jasno Hana Zagorová. Je naprosto

0: Reddy Kirken, písnička Černý brejle, ty byly potřeba zvláště včera, protože sluníčko se staralo o blanické konopiště o 106. Někteří, třeba já, máme spálený nos, někdo měl černý brejle, aby něco viděl, a hlavně Lucie Bílá, ta zpívala nádherně. To je originál z konopiště. Když se zaposloucháte, možná uslyšíte i sami sebe. Tak za okamžik písnička Obyčejná holka tady u nás na Blaníku a ještě Petr Kolář. I ten měl včera opravdu nádherný hlas, zpívalo mu to tak skvěle, že mu tleskalo celé konopiště. No a my zítra ráno budeme vzpomínat na konopiště a Adéla s Petrem Slívou na to nebudou sami.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Konopiště 2026 je za námi.
3: Ať je konopiště 2027.
2: Ale na to letošní rozhodně budeme vzpomínat v zítřejším Dobrém ránu.
3: Mimo jiné s Petrem Kolářem,
2: který bude hostem dalšího kytarového rána na Blaníku.
3: Těšíme se na vás už zítra po 6.
2: Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
8: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Karireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Karireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na karireal.cz.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Kolář a písnička Vyznání, která včera zněla taky na Konopišti, a Petr Kolář navštívil včera naše studio, protože ano, my jsme vysílali z Konopiště do celé České republiky.
1: Zdravím, čau, všichni Blanici, ahoj, proč nejste tady, vy tady vlastně jste, ale všichni se sem nevejdete, tady si už název.
2: Prosím, někde to rozdávají, to, co si vypil právě.
1: Já jsem ještě nic nevěděl.
2: Ty jsi strašně naspeedovaný.
1: Ale že jo,
0: Petr Kolář měl včera naprosto úžasnou náladu a bylo to znát i na jeho vystoupení. A mimochodem řeč došla taky na letní koncerty, protože ne každý mohl zrovna včera být na Konopišti, ale na letních koncertech si užijete Petra Koláře.
1: Ano, já se těším. Letos já nebudu úplně na všech, ale na některých budu. Ale to je taky vždycky skvělá atmosféra a moc se na to těším, no. Protože tyhle ty akce, které se začaly vlastně dělat mimo Konopiště, tak se ukázalo, že to prostě funguje a lidi chodí a lidi to baví.
3: Takže... Já mám takové tušení, že my se 12. června, my dva rovnou uvidíme v Havířově.
1: No, to je tady za rohem.
3: Už nemůžeš dospat, viď?
1: To je, už nemůžu dospat.
2: Já jsem se tam narodil, ale to je moje rodina.
1: No vidíš to, tak to jsi mi ani neřekl, tak jsem rád, že jsi mi to řekl.
0: Petr Slíva vyspovídával včera Petra Koláře a zítra si to zopakuje, protože Petr Kolář bude hostem našeho Blanického rána. Čeká nás kytarové ráno, takže nám taky zaspívá. Buďte s námi proto i zítra po 8 a těšte se, my už pro vás chystáme to nejlepší z Konopiště.
4: To nejlepší z Konopiště.
5: Pojďte si připomenout ty nejhezčí momenty z oslavy našich 27. narozenin.
4: Byl to výjimečný koncert pro výjimečné publiku.
5: Tak si to s námi dejte ještě jednou.
4: Už tento víkend.
5: To nejlepší z Konopiště
4: na Rádiu Blaník. Pohodové České rádio.
0: Tak se těšte, až přijde další víkend, bude tady to nejlepší z Konopiště. Teď slovenská skupina Elan a královna bělých tenisek.

0: Katy Perry dozněla na Blaníku před 14. hodinou. Máme pro vás aktuální zprávy, taky aktuální počasí. Dnes to může být místy divoké, no a co se písniček týká, po 14. hodině Dalibor Janda.
1: Vždycky jsem to já.
0: Taky Helena Vondráčková, Čas je proti nám. Václav Neckář, Mademoiselle Giselle. To je Rádio Blaník, které vám hraje dál hezky česky, krásnou neděli.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou ke 12 stupňům. Pondělní obloha bude většinou zatažená, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Výjimečně se vyskytnou i bouřky. K večeru budou ale srážky ustávat a později i ubývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
5: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
18: Go, go, go!
19: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
15: Meteorologové zpřísnili výstrahu před silnými bouřkami. Stoupá počet žen v záchranných složkách. Dnes je Světový den bez tabáku. Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Do Česka mají dnes dorazit silnější bouřky a vítr. Podle meteorologů může napadnout až 40 mm srážek, více než 2 cm kroupy a přijde vítr o rychlosti až 90 km za hodinu. Meteorologové rozšířili výstrahu téměř na celé Čechy a jihozápad Moravy. Žen v integrovaném záchranném systému přibývá. Nejrychleji roste počet policistek. Jejich podíl se podle průzkumu policejního prezídia za 10 let zvýšil z 15 na 20%. Více je také lékařek u záchranných služeb. Řídit sanitky ale příliš nechtějí. U profesionálních hasičů pak ženy ve výjezdu zůstávají výjimkou. V celé republice jich slouží aktuálně 7. Dnes si připomínáme Světový den bez tabáku. Nový výzkum ale ukazuje, že nikotin užívá téměř 40% mladých Čechů, a to ve věku od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách nebo nikotinových sáčcích. Podrobnosti přibližuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
20: Mladí lidé stále častěji sahají po nových formách nikotinu, zejména po elektronických cigaretách a nikotinových sáčcích. Výsledky ukazují, že tyto výrobky si mezi mladými udržují vysokou atraktivitu. Závislost na tabáku a alternativních výrobcích vzniká velmi rychle, což způsobují především účinky nikotinu.
15: Podle Čechové si mnoho lidí přeje s kouřením přestat. Závislost je ale silnější. Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák slaví úspěch. V semifinále turnaje pro Tour Elite v Ostravě porazili Američany. Dnes odpoledne se v areálu v Dolních Vítkovicích utkají s další dvojicí v boji o titul. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Jirka.
0: Já přeji krásnou neděli, 14. hodina odbyla.
3: Jirka Frélich
11: na Rádiu Blaník.
0: Tak hezký poslech Blaníku. Dnes, jak jste slyšeli, je Světový den bez tabáku, tak nemusíte užívat nikotin. Užívejte si české písničky. S námi je tady Helena Vondráčková, alespoň takto virtuálně, díky písničce Čas je proti nám. No a za chvíli taky Petr Muk. Krásnou neděli, hezké odpoledne.

0: Láska, ta nebezpečná věc, zpíval nám Petr Muk. Nebezpečný dnes může být i vítr. Rozmary počasí, které se na nás řítí hlavně od západu, kdy už ráno se začalo zatahovat a dnes už v tuto chvíli můžeme říci, že celkem intenzivně prší ve středočeském kraji a ve velké části Prahy, hlavně tím západním směrem. Na Mostecku už taky celkem silné deště. Pořádná bouřka se přehnala přes Klatovy a Nepomuk. Jak to bude dál, ví meteorolog Vojtěch Umlauf.
1: V jeho západní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ Moravy a do Slezska dorazí až večer, a to ještě s menší pravděpodobností. Bouřky mohou být dnes i silné, doprovázené zejména nárazy větru i kolem 70 km hodině, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a také menšími kroupami.
0: No a to počasí deštivé, zamračené vydrží i do prvního dne nového pracovního týdne.
1: Pondělí začne ještě deštivou oblohou, přeháňkami, občasným deštěm, ojediněle i bouřkami, až později odpoledne a večer srážky od západu postupně ustanou a oblačnosti bude ubývat. Také se výrazně ochladí oproti dnešku, a to na 17 až 22 stupňů Celsia, 1000 metrech na horách kolem 13.
0: Tolik meteorolog Vojtěch Umlauf z Českého hydrometeorologického ústavu na Blaníku Petr Naď. S písničkou Jsme svoji. Pokud přemýšlíte, jak bude vypadat dál ten nový týden, tak v úterý se zase trošku oteplí na 26, ale večer přehánky. Teploty srazí, aby ve středu bylo zase o 5 stupňů chladněji, nějakých 17 až 22. Bude to takové trošku na houpačce příští týden, ale rozhodně nás nečeká nějaké 30-stupňové vedro. Teď ale slibovaný Petr Naď s písničkou Jsme svoji. A za chvíli taky divokej byl na Blaníku. Hezkou neděli.

0: Stávej, zpívá Divoký Bill. Nejvyšší čas za 5 minut, 14:30 odpoledne. Hezkou neděli. Za chvíli Václav Neckář a Mademoiselle Žizel. A taky Dalibor Janda a písnička Vždycky jsem to já, kterou jste včera mohli slyšet na Konopišti naživo. Teď ale naživo uslyšíte naši kolegyni Kristýnu Ševčíkovou. Ta sleduje hokej.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Krásné odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Závěrečný den hokejového šampionátu bude rozhodně napínavý. Čekají nás boje o medaile. O zlato se střetne domácí Švýcarsko a Finsko. Švýcaři se radovali v Curychu z postupu po vítězství 6-0 nad Nory a navíc do finále probojovali už po třetí v řadě. Na druhé straně Finové přetlačili Kanaďany 4-2. Domácí budou usilovat o první zlato v historii a Severané, kteří ve čtvrtfinále vyřadili český tým, zaútočí na pátý triumf. V finále se bude hrát od 8 hodin. Ještě předtím nás ale čeká boj o bronz. Norsko bude proti Kanadě bojovat o historickou medaili. Jejich vzájemný duel ve skupině skončil po přestřelce výhrou zámořského celku 6-5 v prodloužení. Tento napínavý souboj začíná už za hodinu v 15:30 odpoledne. A na závěr se ještě vrátíme k našim hokejistům. Jak celkově hodnotí práci našeho národního týmu bývalý československý hokejový útočník a hokejový televizní expert Pavel Richter?
3: Já si myslím, že každý zápas je dobrý a že ty výkony jejich budou posouvat neustále nahoru. A já si myslím, že ty všichni kluci, kteří tam byli, bude vzdali maximum a chtěli za každou cenu vyhrávat. A možná, že z toho pramenili ty chyby, které se dělaly v těch zahrádkách a chyby prostě nás poslali dolů. No.
2: Tak budeme držet palce i příští rok. Tolik hokejový speciál Rádia Blaník. Letošní poslední uslyšíte zítra před 9:00.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda, Střince. Více na carireal.cz.

0: skupina Kabát a písnička o ním. Zítra to budou zase oni, kdo proplatí účet. Bude to Petr a Adéla ráno po 7. Vždycky někomu z vás zavolají. V pátek se dovolali naší posluchačce Ivaně z Nového Bydžova.
1: Ano, ano. Jo,
2: 10 000, 10 000. To znamená, že byste měla na účtu plus 10 000. To se hodí, ne?
1: Krásný.
2: Že jo? Kdo dospíval na Blaníku?
1: Marie Rotrová.
2: No tak už je tam máte.
0: Ivana měla velkou radost, nájem chtěla proplatit 10 000 korun a myslím si, že už se raduje, celý víkend oslavovala určitě. No a co vy, co byste chtěli zítra proplatit? Napište nám to do SMSky na 603 118 118, odkud jste, jak se jmenujete, jaká účtenka vás trápí, napište taky, kolik to stálo a co to bylo. No a hlavně nám posílejte textovou zprávu, žádné MMSky, žádné obrázky. Prostě čistě text, protože je to SMS brána. No a zítra po 7. Petr někomu proplatí účet. Tedy za podmínky, když ten dotyčný bude taky vědět, co právě doznělo na Blaníku. A zítra máte ode mě už teď jednu nápovědu. Bude to každopádně hezky česky, protože zítra je první pondělí v měsíci.
3: Na Blaníku oslavíme Den dětí česky.
4: Hezky česky.
3: Celé první červnové pondělí budeme hrát pouze a jen české písničky.
4: A v kytarovém ránu nám navíc živě zaspívá hvězda konopiště Petr Kolář.
3: České pondělí
4: už zítra
3: na Rádiu Blaník. Pohodové české rádio.
0: Teď ve 3:15 při neděli vám posíláme Bonnie M a za chvíli i Dan Landa. Písnička Touha na Blaníku. Hezký poslech.

mislila. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Arne Landa, písnička Touha na Blaníku. Krásnou neděli, krásné odpoledne, po 14. hodině přijde 15. hodina, těšte se na Karla Gotta. Taky Činasky a Báru Hosnedlovou a slovenský Klín. Zaspívá i Eva Farna, Všechno nebo nic. S vámi Rádio Blaník a vy víte, že vám budeme hrát dál hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. V noci očekávejme na Moravě a ve Slezsku spíše deštivou oblohu. Zítra se to nezmění, očekávejme většinou zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně se vyskytnou i bouřky. K večeru budou ale srážky ustávat a ubude i mraků. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 15. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Na Olomoucku na výjezdu z Domašova nad Bystřicí směrem na Jívovou havaroval motorkář, s opatrností místem nehody ale projedete kyvadlově. Na Břeclavsku před Milovicemi směrem od Mikulova máme další dopravní nehodu motorkáře, tak projíždějte určitě se zvýšenou opatrností. Na Frýdeckom Místecku v Žermanicích je na vozovce rozlitý olej, tak doporučujeme snížit rychlost. Podíváme se ještě na výjezd z Opavy ve směru na Bruntál před Vlaštovičkami. Tady v pomalém pruhu probíhají práce údržby, tak dejte pozor. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Kristýnou Ševčíkovou.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Go, go, go! Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Některé dotace pro Agrofert mohou být vymáhány. Provoz na pražském letišti se postupně obnovuje. Do Kazachstánu letí další 4 koně Převalského.
12: Blaník.
11: Dobré odpoledne. U zpráv přeje Kristýna Ševčíková. V případě, že by se ukázalo, že dotace holdingu Agrofert byly vyplaceny nezákonně, musí být po společnostech vymáhány. V CNN Prima News to dnes řekl ministr spravedlnosti Ronin Tejc. Ministerstvo zemědělství dotace Agrofertu nadále vyplácí. Evropská komise minulý týden v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Provoz na leteckých linkách z letiště Václava Havla se postupně obnovuje. Přerušeny byly v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Z ruzinského letiště už lze odletět do Dubaje nebo do Tel Avivu. V červnu by měly být obnoveny i další linky. Některé kraje dál hledají cesty, jak si udržet budoucí lékaře. Královéhradecký kraj proto podpoří dalších 30 studentů medicíny stipendiem až 150 tisíc korun. Více říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
12: Podmínkou pro získání stipendia je závazek pracovat alespoň 4 roky u poskytovatele zdravotních služeb v Královéhradeckém kraji, a to v některém ze 13 vybraných oborů, jako je například vnitřní lékařství, neurologie nebo anesteziologie a intenzivní medicína.
11: Královéhradecký kraj má nemocnice v Hradci Králové, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem a Náchodě. Další 4 koně Převalského dnes zamíří do Kazachstánu. Jedná se o třetí cestu ohroženého druhu do této země. Letí 4 hřebci poprvé do transportu. Pražská zoo nezařadila klisnu. Po adaptaci na tamní podmínky mají koně žít ve volné přírodě. Podle kurátorky kopytníků Pražské zoo Barbory Dobijášové čeká 4 hřebce náročná cesta.
13: Tento transport je logisticky velmi náročný. Koně momentálně čeká 15 hodin letu s 2 mezipřistáními v Istanbulu a v Baku a ráno zítřejšího času v Kazachstánu měli přistát po 7 hodině raní a čeká je následně překládka na nákladní auta a zhruba 12 až 14 hodinový pozemní transport.
11: Letadlo se ve čtvrtek vrátí pro 4 klisny do Berlína, které stádo v Kazachstánu doplní. Tolik zpráv Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
0: Kristýnko, díky, za minutu 15. hodina.
1: Jirka Frélich
10: na Rádiu Blaník.
0: Krásnou neděli všem, za chvíli se zeptám, co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost, ale ještě předtím se podíváme do Zlína, kde tento týden se koná 66. ročník slavného mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Teď ale Pavel Vítek a písnička Mám rád vůni tvý kůže a za chvíli Eva Farná na Blaníku, hezky česky.

0: Všechno nebo nic, zpívá Eva Farná teď u nás na Blaníku. No a v neděli posledního května, tedy 31. připomínám, že se podíváme do Zlína, kde se koná 66. ročník slavného mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež a věnuje se také z tému výročí narození scénáristy, spisovatele a básníka Miloše Macourka, muže, který dal světu mimo jiné Arabelu nebo také Saxánu.
1: Na pana Macourka mě napadne první, že prostě ve dvojici s tím Borlíčkem byli téměř geniální. Ten scénář, když jsem dostala domů, tak mi přišel jako, že padlej na hlavu a si říká, co to tady je, ona se vznese a odletí. Vůbec jsem si neuměla představit tu realizaci. A oni pak měli ještě vynikajícího kameramana, který vymýšlel, jak ty kouzla se budou dělat. Takže já jsem až během toho filmu zjistila, že možná půjde o dobrý film.
0: No vidíte to, Petra Černocká, a já připomínám, že ve Zlíně se budou dětské filmy z celého světa promítat až do středy. A teď už zpátky k písničkám. Jak jinak, tady je Saxána.

0: Šinaské para, Hostedlová písnička Slovenský klín. No a já se vás ptám, co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost. Pište SMSky na 603 118 118. No a zajímá nás ten váš příběh tohoto týdne, nebo třeba chcete-li víkendu, co vám opravdu udělalo radost. Pošleme na oplátku náš příběh. Náš příběh, to je Tereza Mašková a Marek Lambora, neskutečně krásný duet. Tak za chvíli a taky Karel Gott.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
8: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
2: České rádio.

To byla Tereza Mašková, Marek Lambora a písnička Náš příběh teď na Blaníku. A mě zajímá taky váš příběh, protože vy jste nám psali spoustu krásných SMSek o tom, co se vám tento týden líbilo, co jste hezkého zažili, co pěkného jste prožili, no a těch SMSek je celá řada. Hodně se točí kolem konopiště, ale přesto. Tady je od Věry z Hluboše, naše věrná posluchačka napsala, že navštívila kamarádku Janu ve Staré Huti a byla zábavná, kamarádská a je to poklad. Mít takovou kamarádku. Maminka, tak se podepsala naše posluchačka, nás informuje, že dcera Pavlína v úterý udělala státnice, získala titul bakalář a přeje jí hodně další radosti, spokojenosti v rodině, u dvou dětí a taky v práci. Zdena ze Sloupna se dočkala, syn, snacha a vnoučata přijeli po dlouhé době domů. Zdeno, tak to je ta nejlepší

0: práva na víkend, to chápu. No a na závěr ještě Jirka ze Suchobršic, náš věrný turista, kronikář výletů, tentokrát napsal, že mu šlo o život a jako záchrana patří velké poděkování holkám i klukům, kteří se o něj postarali. Jirko, sice nevím, co se přesně odehrálo, asi to bylo drama, ale snad je všechno úplně v pořádku. No a pak nám napsal Zdeněk, od 5 hodin včera poslouchal naše vysílání z Konopiště a přizná se, že být u toho jednou naživo, to by si přál. A pak je tady spousta a spousta SMSek o tom, jak se vám líbilo Konopiště. A Karel z Hostomic napsal, že včera s manželkou na našem koncertu na Konopišti na oslavě 27. narozenin byl a píše, že atmosféra se přes SMSku prostě popsat nedá. Nevadí, zavolal jsem, měl by být Karel na telefonu. Karele, slyšíme se?
1: Slyšíme se, zdravím posluchače Radia Blaník.
0: Tak do SMSky to nešlo, jde to takhle po telefonu.
1: No určitě atmosféra byla vynikající, to se, jak jsem psal, do SMSky nedá popsat vůbec. Nejlepší to bylo zažít prostě osobně. Mm-hmm. Všichni účinkující jako byli skvělí.
0: A dneska den poté, jaký máte zážitek, co se vám vybaví, když se řekne Konopiště, který zpěvák, zpěvačka nebo nějaký zážitek?
1: No, tak ono se nedá vybrat jako z těch zpěváků, co tam byli. Některý, jako který byl nejlepší, byli vynikající všichni, ale třeba Michal David, Lucie Bílá, mm-hmm. Jiří Korn.
0: Takže jste prostě byl, když slyším ta jména, absolutně do konce. Vydržel jste až do té nějaké, té skoro 11. hodiny večerní.
1: Přesně tak. A ještě jsme byli vlastně, když jsme šli kolem stanu vašeho, tak jsme byli skoro poslední ve vysílání.
0: Já si vás pamatuju, proto jsem vám taky volal. Takže vy jste nás navštívil, ano, pozdravil jste přes naše vysílání. Super, tak jsem rád, že jste si to užil. A teďka osobní otázka, nejste spálený jako já na obličeji, na nose a tak? Sluníčko včera.
1: No, trochu jo, jako... Opravdu jako sluníčko včera spálilo.
0: Příště se namažu trošku, no, na obličeji tedy. No,
1: ale dá se říct, že jste sluníčkový rádio, takže sluníčko svítilo po celý den.
0: Super. Karle, díky za krásnou SMSku, za to, že jste včera byl s námi a budeme se těšit třeba i příští rok.
1: Já taky děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
0: Taky, hezký den.
2: Pohodové české rádio.
0: A díky moc všem vám za krásné SMSky a skáčou další a další SMSky o tom, jak jste měli úžasný víkend. Petr píše, že má úžasnou ženu. Zamilovali jsme se do sebe. Petře, taky hezká zpráva. Děkujeme, další SMSky skáčou, teď ale hezky česky. Černý páv, Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald.

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Voxel a písnička V naší ulici, tady u nás na Blaníku po 16. hodině Babi Daněk a Rosa na kolejích.
1: Ať vidíš kousek světa.
0: Jelen Magdalena.
2: Hodiny se zastaví a v 9.30 pondělí. Magdaleno, to je vlastně.
0: Jeden inzerát od skupiny Krištof. Tak nějak by zněl inzerát na příští 16. hodinu tady u nás na Blaníku. Babi Daněk, Jelen, Krištof a spousta dalších hezkých českých. Ano, dál budeme hrát hezky česky.
3: Radio Blaník.
4: Radio Blaník, počasí.
3: Radio Blaník.
5: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra na Moravě a ve Slezsku vystoupají k 19 stupňům, na horách k 15. Bude většinou zataženo, na většině území bude padat déšť, objeví se přehánky, výjimečně i bouřky. K večeru budou ale srážky ustávat a později i ubývat oblačnosti. Toliko počasí a teď už je na řadě dopravní servis.
6: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
4: Blaník za volantem.
5: Na Olomoucku v Tovéři poblíž kruhového objezdu narazilo osobní auto do dopravního značení. Počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na Šumpersku na příjezdu do Mohelnice směrem od Zábřeha máme dopravní nehodu. Na místě jsou záchranné složky. Silnice je uzavřená, určitě se zdržíte v koloně. Ještě se podíváme na dálnici D2 na 50. kilometru směrem z Bratislavy na Brno stojí odstavená motorka. Tak projíždějte velmi opatrně. A na Břeclavsku v Hruškách v Břeclavské ulici havaroval motorkář. S opatrností je místo nehody ale průjezdné. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Kristýnou Ševčíkovou.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Tak děti, pojďte domů.
10: Ale my jsme doma tady.
11: A je nám tu dobře.
12: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: V květnu zemřelo v Česku při dopravních nehodách 40 lidí. Cyklistům se v Moravskoslezském kraji pojede lépe. Čeští fotbalisté v přípravném utkání hrají proti Kosovu. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. V květnu stoupl meziročně počet obětí dopravních nehod v Česku dvojnásobně na 40 lidí. Vyplývá to z předběžných dat policie. Obětí nehod od ledna do dneška je celkem 142, o 11 víc než loni za prvních 5 měsíců roku. Nejtragičtějšími dny byly 4. a 22. květen. 5 pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboli, uvedlo to Světová zdravotnická organizace. WHO uvedla, že nejnovější oficiální údaje v Kongu ukazují 906 pacientů s podezřením na ebolu a 223 podezřelých úmrtí. Virus v Africe způsobil několik epidemií. Mezi Bohumínem a Ostravou se cyklistům pojede pohodlněji. Nová propojka pod dálničním mostem u Vrbického jezera zkrátí trasu asi o kilometr. Zajímavostí je, že vznik nové stezky nebyl úplně jednoduchý. Proč, to vysvětlí mluvčí města Jana Končítková.
16: Celý projekt je výjimečný tím, že ani jediný centimetr nové cyklotrasy neleží na pozemcích ve vlastnictví našeho města. Abychom mohli propojku postavit, museli jsme vyjednávat s ředitelstvím silnic a dálnic, povodím Odry i Slezskou Ostravou.
15: Nová asfaltová trasa už cyklistům slouží, chybí jen doplnit finální značení. Čeští fotbalisté nastoupí do předposledního přípravného utkání před mistrovstvím světa proti Kosovu. V základní sestavě budou mít 3 debitanty. Premiérový start za reprezentační A tým si odbydou brankář Lukáš Horníček a záložníci Pavel Buchta a Alexandr Sojka. Zápas na Letné začíná právě teď ve 4 hodiny. Po utkání české mužstvo odcestuje do Ameriky. Zprávy jsou u konce a já předávám slovo Jirkovi.
0: A já děkuji. Za chvíli bude 16. hodina.
4: Jirka Frélich
14: na rádiu Blaník.
0: Jak varovali meteorologové, je to tady. Silný vítr, sem tam nějaká bouřka a Česko pod přívalem deště, hlavně od západu se dál ženou dešťové srážky na východ. Už teď aktuálně se přehnali přes Českobudějovicko, Třeboňsko, Vysočinu a míří dál na Královéhradecko a Pardubicko. A počítejte s tím, že k večeru mohou dorazit i na Moravu. Tak aby toho nebylo málo, je tady Marie Rotrová a písnička Déšť.
3: Rádio Blaník.
0: Hrajeme si hezky česky.

0: Na Blaníku aktuálně Tony Braxton a písnička Unbreak My Heart. Mimochodem, dnes skončí hokejový šampionát. O medaile se utkají Švýcarsko a Finsko. A to o ty nejcennější, o stříbro a o zlato. O bronz se už hraje. Kanada nastoupila proti Norsku aktuálně po první třetině. Norsko vede 1-0. No a zatímco hokejový šampionát už po dnešku bude minulostí, tak my už se trošku připravujeme na ten fotbalový šampionát. Náš národní tým už jde přitom s přípravou do finále, tedy alespoň s tou zápasovou. Dnes čeká výběr trenéra Miroslava Koubka přátelské utkání s Kosovem, taky už začalo, no ale zatímco některé opory budou odpočívat, nováčci se musí ukázat v tom nejlepším světle.
1: Takový ty absolutně prověření hráči, u kterých není bezpodmínečně ještě nutné, ještě tento první přípravný zápas je testovat, navíc některý z nich ještě minulý víkend hráli ligu, takže trošku takového relaxu aktivního potřebují. A jsou to hráči prověření, někdy nezasáhnou do zápasu a z těch nováčků, kteří jsou v nominaci, zasáhnou všichni.
0: No a po zápase pak trenér Koubek oznámí konečnou nominaci na mistrovství světa. Aktuálně Česko-Kosovo, přátelské utkání, 11. minuta bez branek. No a poslední generálka čeká náš národní tým ve čtvrtek proti Guatemale. Do turnaje pak naši vstoupí o týden později s duelem s Koreou. Tak držíme palce, trenérovi přejeme šťastnou ruku při výběru hráčů a budeme doufat, že ten fotbalový šampionát třeba dopadne při troše štěstí i lépe než ten hokejový. Ono, je to takové kulaté ten míč. A dopadnout to může jakkoliv, protože se začíná za stavu 0-0 vždycky. Pozor, Česko asi dalo branku Kosovu. Teď slovenská skupina Elan 1-0 Česko-Kosovo.

0: po uši.
1: Marek Ztracený a písnička Moje milá. Pokud vaše milá se jmenuje Kamila, tak vám přejeme, milé dámy, všechno nejlepší a vy na to hlavně, pánové, nezapomeňte, že Kamily dneska slaví svůj svátek a přesto potěšíme za chvíli i Magdalény. Skupina Jelen a písnička Magdalena na Blaníku dál hezky česky. Pokud máte rádi české písničky, tak si nás nalaďte taky zítra, protože úderem půlnoci začíná už do konce červen, bude 1. června, no a první pondělí v měsíci, to je na Blaníku velká věc. Hrajeme si totiž 24 hodin jenom a jenom hezky česky a nepřidáme žádnou zahraniční. Teď ale přidávám aktuální dopravní informace.
2: Blaník za volantem.
1: Vážná nehoda se stala na Českobudějovicku u Boršova nad Vltavou. Je to trasa od Českých Budějovic. Pokud byste jeli směrem na Kamenný újezd, srazil se autobus s osobním autem. Dokonce je na místě 10 zraněných. Podle prvních informací od policie se jedná o cizince. Autobus tedy převážel zahraniční turisty, ale pozor tedy na komplikace směrem od Českých Budějic. Jak jsem říkal, směrem jižně na Kamenný újezd a dále třeba Velešín. Pozor. No a dál dálnice D1 nebo D8 při neděli hlásí taky dopravní komplikace. Podrobnosti má Petra z ředitelství silnic a dálnic.
3: Komplikace očekávejte na 24. kilometru dálnice D8. Šetří se zde požár z Německa na Prahu a blokuje pravý jízdní pruh. Zdržení je okolo 15 minut. A v nesouvislé koloně budete popojíždět, pokud jedete z Brna na Prahu. Důvodem je hustý provoz a zúžení u mostu Šmejkalka a také dopravní nehoda dvou osobních vozidel na 14,5 kilometru.
1: Pokud máte při neděli dopravní informace, volejte naší dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71. Rádio
2: se s rokem sešel.
4: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
2: Jedeme za vámi.
4: A začínáme v Havířově.
2: V pátek 12. června.
4: Dorazí i Janek Ledecký.
2: Olga Lunová.
4: Petr Kolář.

0: dopoledne o 16:30 na náměstí Republiky.
1: A vstupné se samozřejmě neplatí.
0: Tak přijďte 12. června do Havířova.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Na jedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
6: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
7: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
8: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
1: Pohodové České rádio.

Slovenská skupina No Name a písnička Lekná. Ano, Slováci to včera odstartovali na Konopišti úderem 12. hodiny, prostě v pravé poledne. No a jak to znělo, mám pro vás autentickou nahrávku z Konopiště.

0: Krásně to znělo na Konopišti a musím říci, že Igor Tymko pak se mohl rozdat, dával podpisy, fotil se s kdekým, byl u našeho blanického studia, povídal si s vámi, bylo to úžasné, povídal si taky s námi ve studiu a toho si vážíme.
1: Že jsou plný energie, plný dojmov, my jsme rádi, lebo onoho času nám Karel Godor hovoril, že můžeš být nálepší zpěvák, muzikant, autor, čo chceš, ale keď sa nenájde nikto, kto ti dá šancu, aby to ľudia spoznali, tak je to zbytočné. A Rádio Blaník nám tu šancu dal, preto sa sem radí a vraciame.
0: No, Igor Tymko, ten si to užil, opravdu, musím říci, zůstal docela dost dlouho, díval se i na další vystupující, přestože měl ještě jeden koncert, no ale všechno to uzavřel Michal David. A taky Michal David si nenechal ujít naše improvizované blanické studio. Ono, když máte studio přímo na Konopišti, tak to přináší celou řadu naprosto autentických rozhovorů a celkem někdy i vtipných situací. Michal David dostal ode mě otázku, jak se těší na ten závěr, kdy vlastně jde po Jiřím Kornovi uzavřít to letošní Konopiště a předvést své největší hity.
2: No, já ti řeknu, že po Jirkovi Kornovi taky není úplně lehký, teda on má těch hitů strašně moc a klobouk dolů předtím, jako co předvádí i v těch letech, a já si strašně vážím Jirky a prostě to pro mě neuvěřitelný frajer, který prostě jak to dává dneska, jo, takže já to budu mít těžký po něm, ale budu se snažit, jako, aby to bylo super.
0: No, bylo to úžasné, musím říci. No a zítřek, ten bude taky úžasný na Blaníku, protože vám budeme hrát jenom hezky česky.
3: Na Blaníku oslavíme Den dětí česky.
4: Hezky česky.
3: Celé první červnové pondělí budeme hrát pouze a jen české písničky.
4: A v kytarovém ránu nám navíc živě zaspívá hvězda Konopiště Petr Kolář.
3: České pondělí
4: už zítra
3: na Rádiu Blaník. Pohodové české rádio.

To byl takový tip na zítra, na pondělek, ale nebojte, stále je neděle. Máme dokonce 9 minut po půl páté, ještě spousta času nám dnes zbývá z volného dne. Doufám, že máte volný den. A ze včerejška ještě Michal David, když o něm byla řeč a zabitej čas. Z celého konopiště chystáme to nejlepší na příští víkend, kdy uslyšíte, jak nám zpívali naše hvězdy konopiště naživo a co zajímavého řekli v našem blanickém studiu. Teď Michal David a po 17. se na vás těší kolega Martin Císař.

0: anebo Radečkové Eli I tak to za to stojí. Jo, posloucháte Rádio Blaník, ten hraje hezky česky pro vás, krásné odpoledne.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Zítra očekávejme na Moravě a ve Slezsku většinou zamračenou oblohu. Na většině území bude padat déšť, objeví se přehánky, výjimečně i bouřky. K večeru budou ale srážky ustávat a později i ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 15. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D35 na 293. kilometru směrem z Olomouce na Lipník nad Bečvou se srazila dvě auta, blokují jeden jízdní pruh. Na dálnici D1 na 305. kilometru směrem na Prahu dejte pozor na porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. Na Olomoucku v Tovéři poblíž kruhového objezdu narazilo osobní auto do dopravního značení, počítejte s omezením provozu a projíždějte určitě velmi opatrně. A na Šumpersku na příjezdu do Mohelnice směrem od Zábřeha máme další dopravní nehodu, na místě jsou záchranné složky, silnice je uzavřená. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
2: Na Českobudějovicku se srazil autobus s autem, je několik zraněných. Roste počet pacientů s onemocněním ledvin. Praha je oblíbeným místem českých turistů. Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. 12 lidí utrpělo zranění při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle mluvčího krajských záchranářů Vojticha Míry operační středisko vyhlásilo mimořádnou událost. Podle policie v autobuse cestovali cizinci. Silnice je aktuálně uzavřená. Českem postupují bouřky. Nehoda se stala právě za silného deště na silnici 2/143. V Česku přibývá pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Podle odborných odhadů má problémy s tímto orgánem zhruba každý 10. Čech. Lékaři varují, že neléčené případy mohou vést k jejich úplnému selhání nebo transplantaci. Klíčem k včasnému odhalení nemoci tak zůstává pravidelná prevence u praktických lékařů. Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Metropole je tak již 4. rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky byli Němci a třetími Američané. Podle mluvčí městské firmy Prague City Tourism Kláry Janderové jezdí i z Izraele a Číny.
9: Návštěvníci z Izraele dlouhodobě vnímají Prahu jako bezpečnou destinaci. Roli hraje také významná židovská historie. Za první kvartál však došlo k výraznému meziročnímu poklesu u turistů z Izraele, a to přibližně o 30%. Je to samozřejmě způsobeno konfliktem na Blízkém východě.
2: Do Prahy loni přijelo 8,3 milionu turistů. Český závodník Filip Salač ve velké ceně Itálie Itálie Moto2 dojel po startu z druhého místa pátý. Zaznamenal tak nejlepší výsledek v sezóně. Vyhrál Španěl Manuel González a upevnil si vedení v mistrovství světa. Tolik zprávy a u mikrofonu je Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, děkuju Kristýnko a my si pojďme hrát.
1: Martin Císař
8: na rádiu Blaník.
0: Na Blaníku právě teď Xindl X Olga Lounová, písnička Láska v housce a pozor, také se podíváme tak trošku do zítřejšího dopoledního vysílání. Co vás tam čeká a nemine? Počkejte se, za chvíli povím.
8: Rádio Blaník.
0: Je 17 hodin, vy jste s Blaníkem. Děkujeme za to, hezké odpoledne.

0: 17 hodin 11 a půl minuty, krásné odpoledne, hezkou neděli, tohle to byl Richard Miller. Zítra, tedy v pondělí úderem 9. opět tady u nás.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Budeme si z něj hrát písničky, vzpomínat na to, co se zásadního tehdy stalo a zkusíme si to třeba teď tak trochu na nečisto nápověda.
3: Zvorná šla jistě za titulem, zápas zakončil brilantní ukázkou síly a šikovnosti Vjačeslav Fetisov, který se protlačil k poslednímu gólu turnaje. Pár minut na to potěžkal sovětský kapitán pohár mistrů světa.
0: Tady je potřeba dodat, že v tajemném roce se mistrovství světa konalo vedle ve Spolkové republice Německo a naši na něm vybojovali stříbrné medaile. Tak co, už tušíte, do jakého roku se zítra vypravíme? No, po 9. se to dozvíte. Adéla s Petrem se těší.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Neděle odpoledne s Blaníkem jedeme dál, tohle už je FR David a písnička Words, za chvíli to budou Kabáti a kdo ví jestli. Já přeji hezký den.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A

0: Nedělní odpoledne na vlnách Blaníku dál s pohodovou českou písničkou. Za chvíli opět a Radeček Eli i tak to za to stojí. Dále tu bude Kohouta Nedvědě nebo Činasky a písnička Můj svět. Já přeji krásné odpoledne a všechno nejlepší ještě jednou Kamilám. Ano, Kamily dnes slaví svátek, tak dámy, moc hezky si to užijte.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Konopiště 2026 je za námi.
3: Ať je Konopiště 2027.
2: Ale na to letošní rozhodně budeme vzpomínat v zítřejším Dobrém ránu.
3: Mimo jiné s Petrem Kolářem,
2: který bude hostem dalšího kytarového rána na Blaníku.
3: Těšíme se na vás už zítra po 6.
2: Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
9: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Pohodové české rádio.

0: čas. České písničky ty mají tady u nás na Blaníku zelenou, za chvíli Činasky a Můj svět, teď v tuhle chvíli kolegyně Iva Lecká a dobré rady do zahrady, tak Ivo.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, léto klepe na dveře, zkušený zahrádkář pozná léto podle jediné věci. Začne schovávat úplně obyčejné věci, které by ostatní vyhodili. Petlahve, staré vidličky nebo třeba vinné zátky. Korkové špunty od vína, když je rozkrájíte a přimícháte do květináčů nebo truhlíků, pomáhají zadržovat vláhu a půda tak nevysychá rychle. A staré kovové vidličky? Zapíchnuté kolem sazenic dokážou odradit kočky, které si ze záhonu rády dělají vlastní toaletu. A pak je tu trik, který teď objevují i lidé na malých balkonech. Obyčejná petlahev, zakopaná vedle rajčat nebo cuket. Stačí do víčka udělat pár drobných dírek, láhev naplnit vodou a obrátit do země. Voda pak odkapává přímo ke kořenům a rostliny přežijí i horké dny bez každodenního zalévání. Možná ale největší hit posledních sezon vypadá skoro až podezřele jednoduše. Banánová slupka. Místo do koše jí zahradníci dávají pod rajčata nebo růže. Obsahuje totiž draslík a další látky, které podporují kvetení. Někteří je nasekají přímo do půdy, jiní z ní dělají banánový čaj. Slupku nechají pár dní louhovat ve vodě a pak tím zalévají. A jeden nečekaný pomocník proti slimákům. Obyčejná vlčí vlna. Stačí ji rozprostřít kolem salátů nebo jahod. Slimáci po ní neradi lezou. Zároveň drží vlhkost v půdě a postupně dodává rostlinám živiny. Některá zahradnictví už dnes prodávají přímo vlněné pelety nebo pásy do záhonů. Tak ať vám letos roste úroda i dobré nápady.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Letí nám to letí, za 5 minut už bude 18 hodin, přeji krásné odpoledne, chcete-li pěkný podvečer a za chvíli si dáme Petra Koláře. Dále to budou Miráj. A i když přesto všechno tě mám rád. A nebo Michal Hruza, písnička pro Emu. Přišla zde nadání, probudila můj život trochu vratký. Tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky dál pro vás, krásné, dá se říci pozdní odpoledne.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou ke 12 stupňům. Zítra očekávejme většinou zamračenou oblohu, na většině území bude padat déšť. Výjimečně se objeví i bouřky. K večeru budou ale srážky ustávat a ubude i mraků. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 19 stupňům, na horách k 15. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
3: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Na příjezdu do Frýdku místku směrem od Frýdlantu nad Ostravicí na kruhovém objezdu u sjezdu z D48 se srazila dvě osobní auta, částečně blokují dopravu, dejte pozor. Na Olomoucku v Tovéři poblíž kruhového objezdu narazilo osobní auto do dopravního značení, tak počítejte s omezením provozu, projíždějte opatrně. Na Břeclavsku v Hruškách v Břeclavské ulici havaroval motorkář, s opatrností je ale místo nehody průjezdné. To je ode mě vše, tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Kristýnou Ševčíkovou.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Česko podle Babiše nesplní závazek na obranu. Řidiče ve středních Čechách v létě omezí opravy silnic. Obraz Josefa Čapka Piják se vydražil za rekordní sumu.
12: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Česko podle premiéra Andreje Babiše závazek v NATO dát na obranu 2% HDP nesplní. Podle Babiše má ale Česko výhodu v tom, že je premiér jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na začátku července se v turecké Ankaře uskuteční summit, kde by kvůli výši výdajů mělo dojít ke konfrontaci evropských spojenců s Trumpem. Na mnoha místech ve středních Čechách musí řidiči v létě počítat s dopravním omezením. V létě by měly začít rozsáhlé opravy přes 13 60 km dlouhého úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Řidiči při nich budou jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí. Více dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
9: Jsou tady i velké stavby, třeba omezení tedy bude u MUK Aviatická napojení na Ruzyni, kde my přesně na začátku prázdnin uděláme pevní velká dopravní inženýrská opatření a svedeme v dopravu do 1+1 jedního pruhu na té dálnici D7.
12: Množství stavebních akcí plánují na léto i krajští silničáři. České dráhy dnes odpoledne v Českých Budějovicích přerušily provoz vlaků na více než 2 hodiny. Vlak jiného dopravce totiž strhl prověšené elektrické vedení. Provoz byl zastaven v 1 hodinu. Na Nemanice se ho podařilo obnovit po 3:30. Krátce potom mohly jet vlaky i na Novou Ves. Obraz Josefa Čapka Piják se dnes v Praze vydražil za rekordních 34 milionů korun v aukci pořádané galerii Kodl. Předchozí autorský rekord byl 30,6 milionů korun za obraz Nevěstka při aukci loni v listopadu. Piják je podle galerie vzácnou ranou prací Josefa Čapka. Malba zobrazuje muže u stolu s kloboukem na hlavě zahleděného do sklenice vína. Ze zpráv je to pro dnešek vše, já vám přeji krásný zbytek dne.
13: A já přidávám písničku, tady už je Hanka Zagorová, To by nebylo fér. Krásný večer.
14: Martin Císař
10: na rádiu Blaník.
13: A ještě teď v tuhle chvíli míříme na hokej. Hokejová senzace je dokonána. Ano, utkání o 3. místo mezi Kanadou a Norskem už má svého vítěze. Asi tušíte, je pravdou, že dlouho to bylo 2-0, potom srovnali v závěru Kanaďané na 2-2 v 59. a v 60. skoro v 60. minutě, 7 sekund před koncem 3. třetiny. Přišlo prodloužení a potom Norové před malou chvílí zaznamenali tedy vítězný gól. Takže bronz míří do Norska. A já vám řeknu, já to těm Norům hodně přál. Tak pojďme si hrát. České písničky, ty máte nejradši. A tady posílám Hanu Zagorovou. To by nebylo fér. A tohle je fér, protože jako byli lepší. Jo?

0: Pohodový večer, posloucháte Rádio Vlaník a dál to bude znít od nás hezky česky. Michal Tučný, jeho poslední kovboj, anebo pro Emu a Michal Hrůza. No a dáme si páteční reprízu putování s Mirkem Táborským kolem Bobřího potoka. Tak tam vyrazíme právě teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Vlaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Vlaníci. Dnes naposledy se vracím do přírodního ráje kolem Bobřího potoka, kde jsem vám představil cestu od Stvolínek přes Smrtku, kolem Dolanského a Milčanského rybníka a blížíme se do cíle do Zahrádek. Nejprve se u Holan podívejte na holandský rybník. O něm jsou zmínky od roku 1440, kdy vznikla u jeho výpusti tvrz Rybnov. Obývána byla do poloviny 16. století a dnes už jsou k vidění pouze zbytky zdiva na skále. Odbočka z trasy vede k romantické, osamělé skále nazývané Jiljov. Jejíž vrchol je přístupný vysekaným schodištěm a její okolí se kdysi dalo zatopit vodou. Protější, nově postavená kamenná zeď patří k oboře, ve které se ukrývá pod Žižkovým vrchem nepřístupný lovecký zámeček Vřísek. Cestou z Holan do Zahrádek si ale můžete udělat odbočku k romantické zřícenině Letohrádku. Jeho jméno není přesně známo, původně snad znělo Feilchenburg a nepřesný počeštěný název Jiljov mu mylně přiřadil známý historik a heraldik August Sedláček. Po tesaných schodech lze vystoupat na pozůstatky čtvercového objektu vytesaného do skály, které jsou upraveny na vyhlídku. Od roku 1965 je to chráněná kulturní památka. Do Zahrádek pak dojdete téměř 2-kilometrovou alejí, založenou v 17. století na popud Albrechta z Valdštejna a tvořenou dvěma sty lip. Vede k tamnímu zámku a můžete z ní odbočit do bývalé bažantnice, kde stojí hájovna, v níž se kdysi vyráběly rohože z rákosu rostoucího u okolních rybníků. Najít se tu dají i zbytky obvodového zdiva kruhového loveckého pavilonu. Zámek Zahrádky spolu s anglickým parkem patří již 10 let mezi evropsky významné lokality Natura 2000. Čtyřkřídlá patrová budova s nárožními věžemi v roce 2003 vyhořela. Zůstaly pouze obvodové zdi. Náklady na rekonstrukci se odhadovaly na 600 milionů korun. Majitelem zámku je Univerzita Karlova a objekt není veřejnosti přístupný. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Celine Dion na Blaníku. Já vám přeji krásný dobrý večer za 7:45. Jedna hudební hádanka. Pokud víte, klidně volejte na 800 109 109. Je to zpěvák, který zaspíval včera na Konopišti. 20. června mu bude 59 let. Narodil se v Českých Budějovicích. Logicky je to blíženec. A svého času v roce 2013 dokonce i moderoval pořad Hezky česky a bez reklam na Blaníku. Víte, kdo bude zítra hostem Českého rána? Tak mi to napište SMS-kou na 600 318 118, nebo teď klidně zavolejte na 800 109 109. A já vám za chvíli pošlu i Miraj. Jsme Blaník Rádio, co hraje 27. rokem pro vás jenom hezky česky v hodince mezi 5. 6. 12. 13. ale také při prvním pondělku, a to je tu právě zítra.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio Blanika, tohle byl Petr Kolář. A právě Petr Kolář byl na Konopišti a bude také hostem našeho zítřejšího českého rána. Kytarové ráno, krátce po 8. Ahojky, je to Petr Kolář, který právě hraje, napsala nám Hanka. Dále je to Denisa z Jenišovic, Petr Kolář, krásný večer do Blaníku. David z Jablonce nad Nisou, no tak to jsem uhád, je to Petr Kolář, na to se těším já, taky ty jeho písničky. Jsou prostě fantastické. Zítra první pondělí v měsíci, celý den jenom hezky česky a navíc ráno, české kytarové ráno u Petra Slívy a Adély Zahradníčkové. Petr Kolář, těšte se na to. Za chvíli si nabídneme další hudební lahůdky z našeho playlistu. Už tam vidím 2 roky prázdnin, kdo by je nechtěl, Ivety Bartošové, ale ne na vojně. A k tomu Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já. My si dál budeme hrát hezky česky, tak dobré, krásné a hlavně klidné podvečerní poslouchání vašeho Blaníku.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno.

0: báječný večer vám všem přeje Martin Císař, posloucháte Blaníka, za chvíli to bude na vaše přání a hrát budu Veronu. Na mě nečekej, já přijdu až ráno. Dále to bude Argema a Modrý pondělí. Ty se díváš, něco skrýváš, je to smích, anebo pláč. A nebo skupina Lucie. Tak na tebe čekám. Posloucháte Blaník Rádio, co hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra tedy v pondělí, kdy bude 1. června, očekávejte většinou zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Teploty přes den vystoupí na 17 až 22 stupňů.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání jsou tady. Blaníku, prosím, tuhle zahraj pro našeho milovaného manžela a tatínka Marcela Janů z Turovce, který dnes slaví své 53. narozeniny. A my mu tímto chceme popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti. To a ještě mnohem více, to ti přeje tvoje rodina, manželka Jitka, dcery Kristýna, Karolína, Klára a Samík. A máme tě všichni moc a moc rádi. A tady už letí Argema.
4: Rádio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Písničky na přání na Blaníku každý večer po 19. Ty dnešní začínají právě teď a jsou to poslední květnové. Zítra už máme 1. června. No jo, zítra je tu Den dětí. To jsem jako malej strašně miloval. Den dětí.

0: na rádiu Blaník.
1: Milí Blaníku, tuhle písničku prosím od Věry Martinové až na vrcholky hor pro naší milovanou Ivušku. A k jejím dnešním krásným narozeninám přejeme všechno jen to nejlepší. Pevné, zdraví, hodně pohodových, nachozených kilometrů nejen po vrcholcích hor. To přeji Andrea, Olda, dále to Špečí, také Horní Kočí a všichni z Dukly. Písnička připravena, rád ji posílám.
2: Hrajeme vám česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: To byla písnička pro milovanou Ivušku a my jedeme dál. Tahle písnička bude pro paní Jiřku Králíkovou z Domoušic. 45, krásný věk. Až vyhrajem, pošlem šek. Děkujeme za všechno, co pro nás děláš a že se o nás staráš. Myslíš však také na sebe. Všechno nejlepší ti k narozeninám přejí manžel Milan, dále je to Ondra, Martin, Áďa, mamka, taťka, Kájina, Margeta, Eva a Ivča.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A tu další má Šalom a jmenuje se Stín katedrál.

0: Milí Blaníku, tohle je vzpomínka na léta 70., kdy jsme ještě byli mladí, zdraví a krásní. A je to pro všechny pamětníky, písničku posílá Vašek z Moravy. A jakouže vybral?
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Za mě naprosto skvělou. Václave, díky za super výběr a písničku moc rád posílám.

0: Tohle je Blaníka, za chvíli tu budou skupina Lucie, Karel Gott, Jarek Nohavica a nebo Věrka Špinarová.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: Milý Blaníku, tuhle písničku prosím zahraj pro pana Rainera Lorenze, a to z Habartova, s přáním pevného zdraví po návratu z nemocnice. Za celou rodinu písničku posílá Lenka.
2: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Skupina Lucie na vaše přání, písnička byla pro Honzíka k 31. narozeninám. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu krásných okamžiků. A také samozřejmě to, aby se ti splněla všechna přání, každý den přináší radost a kolem sebe máš jen lidi, kteří tě mají rádi. To ti z celého srdce přeje tvoje mamča, Verča, Kuba s Bárou, dále je to Adinka s Vojtíškem a také se Skazem máme tě moc a moc rádi. Za chvíli už je tu Karel Gott a na vaše přání budeme hrát i Jarka Nohavicu.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

Planíka písničky na vaše přání, tu další bych ráda poslala Jiřince Prausové k zítřejším narozeninám, ale také všem lidem, kteří mají stejný názor, pocit jako Jarek Nohavica v roce 1993. Nemám pocit, že by se něco změnilo k lepšímu. Hezký večer všem, zdraví Kačena, Kamenný přívoz. Yeah!

0: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
1: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
2: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
3: Ve vlaku či autobusu.
4: V čekárně u lékaře.
3: A nebo na procházce v lese.
4: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
3: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
4: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Lidové české rádio.
1: Napsal nám Matyáš Kracík a ve skaze je: Milý Blaníku, tuhle písničku prosím zahraj pro moji maminku. Maminko, mám tě rád.

0: písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
0: Radio Blaník.
2: Další písničku zahrajte pro našeho dědu, pradědu a tatínka Miloslava Mišku ke krásným včerejším 80. narozeninám. Máme tě moc a moc rádi, tvoje pravnoučata, vnoučata, děti a celá rodina. Děkuji za zahrání Martina z Bučiny. Tak Martino, tady je Věrka Špinarová.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník.

0: na rádiu Blaník.
1: Ahoj Kamčo, k tvému svátku ti přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti. Zároveň ti chceme pogratulovat k maturitě, kterou si zvládla úplně skvěle. Na samé jedničky. Jsme na tebe hrdi a máme tě moc a moc rádi a přejeme ti jen to nejlepší do dalšího života. Tatík a mamka a s písničkou Slza.
2: Hrajeme vám česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: lidí.
1: Další písničku máme zahrát pro Martina Slutého z Běle u Opavy. K jeho dnešním narozeninám všechno nej, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. To ti přeje babí, děda, manželka a také dcery. Dále se připojila i Iveta s Milanem z Hlučína a s písničkou je tu Metallica.

Metallica na Blaníku na vaše přání. Přeji krásný dobrý večer a pojďme dál. Tuhle písničku bych chtěl nechat zahrát, a to od Verony pro mamku, která oslavila 27. května své narozeniny. Mamko, všechno nejlepší do dalších let, hlavně zdraví a pořádně to oslav. Tvoji synové Michal a Filip.

Milí Blaňku, tuhle písničku prosím zahraj 31. května, tedy dnes v neděli k svátku pro mojí sestřičku Kamilku. Hodně štěstí, zdraví a lásky přeje tvůj brácha Míla a nechává zahrát.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
0: Radio Blaník.
2: Tohle už je německá zpěvačka Sandra a písnička letí do Berouna pro Péťu, která dnes slaví krásné narozeniny. Péťo, chtěli bychom ti popřát do dalších let především pevné zdraví, lásku, spoustu štěstí, radosti se svými nejbližšími a hodně splněných přání. Milujeme tě, tvá velká rodina.

0: dál si budeme hrát hezky česky. Přeji krásný nedělní večer.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: Zítra bude obloha většinou oblačná, zatažená, očekávejte déšť nebo dešťové přehánky, teploty do 22 stupňů. Toliko počasí, hezký večer.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu 20 hodin, krásný večer, posloucháte Rádio Blaník a písničky na vaše přání. V našich srdcích si s námi dál Milánku, tatínku, dědečku, bobešku, tchánečku. Milujeme tě, i když už nejsi, bohužel s námi. Tvoje velká drakovsko-bystřicko-krkonošská rodina. S písničkou Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě.

0: na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
0: Radio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Na Radio Blaník.
2: Milý Blaníku, mohl by si prosím popřát k narozeninám mému partnerovi Reinhardovi z Parker Sténu, a to v Bavorsku. A písničku zahrát prosím se skazem můj drahý, jsem velmi šťastná, že jsme se našli. Těším se na náš společný život, všechno nejlepší miláčku a děkuji za všechno, co pro mě děláš, miluji tě víc než cokoliv jiného. Podepsána tvoje Leny a skupina AC/DC.
0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Milí Blaníku, tuhle písničku prosím pro moji milovanou Berušku, lásko. Děkuji ti za to, že tu jsi. Miluji tě.

0: Tohle byly T-Boys a Beruška, vy posloucháte Rádio Blanika, písničky na vaše přání. Prosím o zahrání mému synovi Kristiánovi, který dnes slaví 15. narozeniny. Kristiánku, chceme ti s tatínkem popřát všechno, jen to nejlepší, ať se ti i nadále daří, ať se ti podaří splnit si své sny. Ty jediný víš, co máme na mysli, co je tvým velkým přáním, být jednou pilotem letadla. Vystuduj k tomu potřebnou školu a splň si svůj sen. Máme tě moc a moc rádi a stále nám dělej radost. Milujeme tě, mamka, taťka, bratr Séva a dále je to také s přáním babička Hanka s Milanem a celá rodina.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

Bohemia Rhapsody a britská skupina Queen. Blaníku, chtěla bych vám všem v rádiu popřát k narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví, ať vysíláte dalších 27 let. Jste super moderátoři, mám vás ráda, podepsána Žaneta Adámková. Tak Žanetko, díky a písničku posílám. 21 českých zpěváků a blanické přání tady u nás na vaše přání.

Písničky na přání jedou dál, tentokrát hrajeme se zkazem všechno jen to nejlepší pro paní Olinku Javorkovou ke krásným kulatým 90. narozeninám. Hodně zdravíčka, štěstí a pohody to přejí dcera Alena s manželem a celou početnou rodinou. Máme tě moc a moc rádi.

0: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
1: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

0: Lidové české rádio.
1: Písničky na přání na Blaníku pokračují. Blaníku, chtěl bych nechat zahrát tuhle písničku pro Hosa k dnešním 15. narozeninám. A milý Blaníku, chtěl bych nechat zahrát písničku pro mého Máru, a to na zlepšení nálady. Tak jo.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

0: písničky na vaše přání a Rádio Blaník. Dáme si rybičky 48 a slibu, že nebudu pít, a tahle písnička se zkazem všechno nejlepší k narozeninám. To přijí Melenka s Kubou.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Milý Blaníku, tuhle písničku zahraji mému kamarádovi Lubošovi, který měl včera narozeniny. Díky, podepsána je Míla.
2: Blaník Radio.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Písničky na přání na Rádiu Blaník. Pokračujeme dál. Blaníku, tuhle písničku prosím pro jednu příbramačku, jen tak pro radost. Hezké sny přeje Martin. A druhý zkaz, Blaníku, zahrajte prosím našemu Cibulkovi k 35. narozeninám. Přejeme mu všechno, jen to nejlepší. Hodně lásky, štěstí a také zdraví. Tomu přejí teta a strýc a se vzkazem máme vyřídit, že ho mají moc a moc rádi. A ještě jeden zkaz je tu. Dobrý den, jmenuji se Tomáš Ligocký, je mi 17 let a chtěl bych velmi pozdravit mé bývalé mistry odborného výcviku, kteří učí na střední průmyslové škole v Hranicích a přejím krásný den. Děkuji a zdravím za všechny studenty oboru instalatér, kteří poslouchají. Tak písnička je tady, skupina Argema a prohrát není žádná hanba.
1: Písničky na přání. Na Rádiu Blaník.

Stále posloucháte Rádio Blanika, písničky na vaše přání a pojďme dál, mám tu další písničku, tentokrát to bude zpěvačka, kterou velice dobře znáte z našeho vysílání, tedy Petra Černocká. A písnička Na klaják bude mému milovanému manželovi Slávkovi do města Touškova, ke krásným 65. narozeninám. Slávy ještě jednou všechno, nej, mám tě moc ráda, Ivana.

0: Příjemný, krásný, dobrý večer, posloucháte Blaníka, písničky na přání. Mé neskutečné dušince dášence ze Stodůlek vstoupila si do mého života a udělala z něj nezapomenutelný příběh. Tvoji laskavost ti budu oplácet do soudného dne. Děkuji za to, že si zavolej si kdykoliv, tvůj anděl i Pavel. A písničku prosím od Hany Zagorové zahrajte pro moji lásku Viktorii Adamovou z Přílep v písničkách na přání a myslím, že je tady napsaný Strejda, Mikulda, Mikuda, těžko říct, je to skutečně dost nečitelné. Takže doufám, že dotyčná bude vědět od koho a hlavně kdo tu písničku poslal. Tak za malou chvíli jedeme dál na vaše přání.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Hrajeme vám hezky česky.
4: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: písničky na přání jedou dál. Další písničku budeme hrát se zkazem. Milí Blaníku, prosím, zahrajte naší vnučce Laurence k zítřejšímu svátku. Chceme jí oba popřát zdraví, pohodu a štěstí ve škole na gymnáziu, kde velmi úspěšně studuje. Také radost ze svého pejska Skájíčka, kterého doslova miluje. Máme Laurinku moc rádi a budeme rádi, že nás vždy přijde potěšit. Je fajn, to jí přeje babička Dáda a děda Rudík z Humpolce a posílají písničku.
1: Blaník Radio.

0: Za minutu 21 hodin Espen Lind a písnička When Susanna Cries. Za chvíli to bude třeba Lucie Vondráčková. Skupina Krištof a Plán. A nebo Lahůdky a Divoký byl, dál si budeme hrát na vaše přání.
1: Ty jsi moje láska s oddělení Lahůdek.
0: A bude to hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Zatažená až oblačná bude zítřejší obloha, očekávejte přehánky nebo trvalejší déšť a teploty, které vystoupí na 18 až 22 stupňů. Toliko počasí, krásný večer.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
0: Jsem tu, krásný večer, a mám tu další zkaz. První pusa, potom děti, proč ten čas tak rychle letí. 40 dneska slaví jeden děda s jednou babí. Děkuji, můj milovaný Jurášku. A jedeme dál, tvoje Miška.
3: Rádio Blaník.
6: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji vostudu. Budu jen válit oči

0: poslechnu Harley, zpívá ho andělský chor, fálej holky se válej. Hezky česky.
1: Rádio Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaní.
3: Blaníku, zahraj manželce na noční směnu. Podepsán je posluchač Mirek, aby byla vybral skupinu Divoký byl a písničku Lahůdky.

0: na Rádiu Blaník.
1: Blaníku, tuhle písničku mé mamince Evě Mrázkové chtěl bych poslat do těchto horkých dnů pro radost a potěšení krásnou písničku od Karla Gotta Se mnou vítr rád si brouká. Písnička putuje do Chrudimi a přeji krásný poslech. Písničku posílá syn Láďa z Nabočan.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Karel Gott na Blaníku na vaše přání. Dnes má svátek můj oblíbený herec a je to také producent filmový, režisér a scenárista Clint Eastwood, 96. narozeniny. Vážený pane Eastwoode, přeji vám všechno jen to nejlepší a hrajte filmy, nové filmy, ať jste zdraví. To vám přeje Richard Makovec, no tak třeba to ve Spojených státech uslyší. Pokáč, nejlepší lék je víno.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
3: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes.

0: Dobrý večer, krásný nedělní večer vám všem, co je Martin. Za malou chvíli to bude znít hezky česky z Blaníku Krištofa Plán, Michal Davita Nonstop, anebo Boxer a Radek Tomášek. Hezky česky zítra celý den, ano, je tu první pondělí v měsíci, bude 1. června a to znamená, že i v kytarovém ránu někdo přijde a tentokrát to bude zpěvák téhle písně. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. A nejen ten. Tady v českém kytarovém ránu skvělý Petr Kolář a na Konopišti tam byl úplně super. Tak se na něj těšte, já vám přeji krásný večer.
1: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda, Střince. Více na carireal.cz.

Tohle byla Radek Tomášek a krásná písnička Boxer, za chvíli hezky česky Marek Ztracený a nebo Valda Matuška a S Bohem lásko. Po 22. hodině už jsou připraveny. Jo, jsou tam pro vás. Romantické písničky a nebo chcete-li písničky z lásky. Posledních 120 minut dnešního večera. Tak tyhle ty písničky určitě musíte slyšet. Jedna krásnější než druhá, romantika takhle krásně po 22. tady u nás. Tak ať se vám krásný večer dál daří a pokud možno, ať ta bouřka je u vás klidnější než tady. Tady to teda mlátí ty blesky neskutečným způsobem. Já vám přeji hezký večer a buďte s námi dál.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Ani dnes večer, tedy poslední květnový den, nesmí chybět písničky z lásky a v nich Hana Zagorová.
1: Odpověď dalo mi ráno, vím málo, čím o ní vím víc.
0: Dalibor Janda.
2: Snad jsem si měl všímat víc.
0: A nebo skupina Olympik.
3: Říkáš, jak jsem tě zkoupal a že jsi byla hloupá a nemáš chuť.
0: I v písničkách z lásky vám budeme hrát hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio
0: Oblačná je zatažená, zítřejší obloha, očekávejte déšť nebo dešťové přehánky. Teploty 17 až 21, místy to může být do 22 stupňů. Já vám dál přeji krásný dobrý večer s Rádiem Blaník.
4: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.
5: Rádio.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Rádio Blaník.
6: Hezky česky.

0: počasí.
1: Momentálně je deštivo, obloha je zatažená až oblačná, na většině území prší a z rána se lokálně mohou objevit také bouřky. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Začátek týdne bude taky zamračený, bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Citelně se také ochladí, teploměry se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni. Tolik o počasí, krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí.
2: Momentálně je deštivo, obloha je zatažená až oblačná, na většině území prší a z rána se lokálně mohou objevit také bouřky. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Začátek týdne bude taky zamračený, bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Citelně se také ochladí, teploměry se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni. Tolik o počasí, krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

Déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

I v noci posloucháte Rádio Blaník, za to velké díky a dnes vám celý den hrajeme jenom hezky česky. Je to první pondělí v měsíci a to vám hrajeme české písničky celý den, ale pozor, dnes po 8 hodině raní také české ráno. A s kým to bude? Bude to s Petrem Kolářem, tak si to rozhodně nenechte ujít. České kytarové ráno na vlnách Rádia Blaník. Já vám přeji klidnou noc a pojďme si dál hrát pohodové písničky. Hezky česky mezi 5. a 6. ranní, no konec konců dnes hezky česky rovnou celou noc, celý den a také celé odpoledne. Tak s námi buďte dál.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně je deštivo, obloha je zatažená až oblačná, na většině území prší a z rána se lokálně mohou objevit také bouřky. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Začátek týdne bude taky zamračený, bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Citelně se také ochladí, teploměry se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni. Tolik o počasí, krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

srdcech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Krásný den, je pondělí 1. června, slavíme Den dětí a svátek má také Laura. Tady jsou očekávané události. Začíná celorepubliková akce s názvem Motýlí půl hodinka, do které se mohou zapojit jak jednotlivci, tak také rodiny, školy i skupiny. Potrvá do 7. června. Více se dozvíte na motýlípůlhodinka.cz. Od června do konce roku budou vlaky od Kladna a Kralup končit na nádraží v Bubnech. Důvodem je přestavba kolejiště a nástupišť na Masarykově nádraží. V 10 hodin dopoledne zahajuje letní sezónu koupaliště v Chrastavě. Už od 6 je ale možné jít na kondiční plavání. Podmínkou je ale permanentka na celou sezónu. Hodinu popolední proběhne otevření nového multifunkčního hřiště v Havlíčkově Brodě. Rodiče s dětmi mohou přijít do Nuselské ulice. A v Praze začíná festival Tanec Praha 2026, který nabídne bohatý program současného tance s účastí umělců z 12 zemí, kteří vystoupí v Praze a dalších 21 městech a obcích po celé republice. Akce potrvá do 23. června. Tolik očekávané události. Krásný start do nového týdne vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je deštivo, obloha je zatažená až oblačná, na většině území prší a z rána se lokálně mohou objevit také bouřky. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Začátek týdne bude taky zamračený, bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Citelně se také ochladí, teploměry se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni. Tolik o počasí, krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

Rafikiho přátelé. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz